0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín
2: Ninja Park!
1: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
3: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k
12: 8.7. Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 17. července. Vášeň a genialita na jedné straně a údajná nezodpovědnost na straně druhé. Tak prý vnímalo okolí světoběžníka, který stál u zrodu věhlasného orchestru. Čeká na vás v dnešním ranním vysílání a já vám přeji jeho pěkný poslech.

Slyšeli jsme polku z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka a dohrál 5 minut po 7. hodině. Za chvíli první část symfonie S-dur Karla Friedricha Abela. Ale ještě předtím vám prozradím, o kom bude v dnešním ranním vysílání řeč, kdo bude naším pomyslným hostem. A bude to také český skladatel, jako byl Bedřich Smetana, ale mladší od něj, Ludvík Vítězslav Čelanský. Hlavně se však věnoval dirigování a organizování orchestrů. A budete možná překvapeni, který ze známých orchestrů dal dohromady. Ale o tom si povíme později. Teď už hudla Karla Friedricha Abela.

Dozněla první věta symfonie Es-dur Karla Friedricha Abela. Slyšeli jsme The New Dutch Academy, soubor pod vedením Simona Murphyho. Teď je 7 hodin a 10 minut a čeká na nás Storiella d'amore. To je jedna ze tří písní Giacoma Pucciniho, ovšem zazní v instrumentální podobě, v úpravě pro klarinet a orchestr. Na klarinet zahraje Sharon Kamm a doprovázet ji bude Württemberský komorní orchestr Heilbronn, vedený Rubenem Gazarianem. Předtím, než se ale rozeznějí tóny Giacoma Pucciniho, je tu ještě předpověď počasí pro Prahu. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se mohou přechodně na většině území vyskytnout přehánky nebo bouřky. V bouřkách nárazový vítr zesílí, jinak bude během dne vát mírný západní až jihozápadní vítr. A ten nás možná trochu osvěží, protože dnešní odpolední teploty budou opravdu vysoké. Pohybovat se budou mezi 29 až 31 stupni Celsia.

Sharon Kam a Württemberský komorní orchestr Heilbronn nám pod vedením Rubena Gazariana dohráli Storielu d'amore, jednu z cyklu tří písní v úpravě pro klarinet a orchestra od Giacoma Pucciniho. Je minuta po 7:45 a nás za chvíli čeká skladba Stefana Konče Bukurešť. Ta je složená podle rumunské lidové písně. Solo nám zahraje Lila Batyashvili a doprovázet ji bude symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Nás v Praze však doprovázejí také některá dopravní omezení. Zde je výběr z nich, na které se raději připravte dopředu. Například rekonstrukce komunikace Plzeňská v úseku od Mozartovy ulice pod ulici Pod Kotlářkou. Tam je omezený průjezd. Další omezení na vás čeká na Hlávkově mostě. Také počítejte s rekonstrukcí komunikace k Belská a na Vilznově ulici se staví tramvajová trať, která má spojit Václavské náměstí a Vinohradskou ulici. I tam počítejte s omezením.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň, štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla skladba Johna Dowlanda, jmenuje se Tarltonovo vzkříšení a my jsme slyšeli hudbu nejuznávanějšího komika alžbětinské Anglie Richarda Tarltona, tak jak si ji představoval John Dowland, který ji složil. Ryosuke Sakamoto nám hrála na loutnu. Za chvíli však už bude hrát celý orchestr berlínští filharmonikové. A berlínští filharmonikové za doprovodu Claudia Abáda budou hlavně doprovázet Jevgenia Kysina. V první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur Sergeje Prokofjeva. Než se ale zaposloucháme do Prokofjevovy hudby, je tu připomínka jednoho českého skladatele, dirigenta a skvělého organizátora, protože díky němu vzniklo hned několik orchestrálních celků. Je to Ludvík Vítězslav Čelanský, český dirigent a hudební skladatel, který se narodil právě 17. července, proto si jej také dnes připomínáme. Bylo to ovšem v roce 1870 ve Vídni. Narodil se do rodiny hudebníka v Horní Krupé a v Kutné Hoře poté vystudoval učitelský ústav. Ovšem učil pouze jeden školní rok, pak zběhl ku hudbě a studoval skladbu na Pražské konzervatoři. No a vedle toho navštěvoval i Pivodovu operní školu a Činoherní školu Národního divadla.

Jevgenij Kisin nám dohrál solo v první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 des dur Sergeje Prokofjeva. Doprovázeli berlínští filharmonikové pod taktovkou Claudia Abáda. Všichni dohráli Prokofjevovu skladbu 3 minuty po půl osmé. Za chvíli se rozeznějí tóny Josefa Haydna, třetí část jeho symfonie číslo 26 D mol. My se ale vracíme k českému umělci, dirigentu a hudebnímu skladateli Ludvíku Vítězslavu Čelanskému. Jméno možná méně známé, ale až uslyšíte, u zrodu kterého slavného orchestrálního celku stál, pak si možná jeho jméno zapamatujete. Zatím o něm víme, že studoval hned několik uměleckých škol najednou. Pražskou konzervatoř, Pivorovu operní školu i Činoherní školu Národního divadla. Ale rozjela se jeho kariéra jako mladého umělce v podobě dirigentské. Začal jako dirigent v Plzni, později řídil orchestr v Záhřebu a stal se i dirigentem Národního divadla v Praze. Ovšem tam se měnilo vedení a on s tím starým odešel. Stal se tedy jedním z důležitých činovníků opery ve Lvově. Snad právě to byl on, kdo založil polskou operu ve Lvově. V Čechách se ale poměry změnily a proti novému vedení v Národním divadle vyhlásili členové orchestru Národního divadla stávku. A byl to právě Čelanský, který měl skvělý nápad. Ze Lvova se vrátil do Prahy, aby ustavil stálý profesionální symfonický orchestr právě ze stávkujících členů orchestru Národního divadla. No a tím orchestrem byla Česká filharmonie. Ovšem, musíme se vrátit o několik let zpět, protože když mluvím o tom, že se Čelanský vrátil ze Lvova, aby ustavil Českou filharmonii, tak to není tak zcela přesné. Bylo to totiž v roce 1901 a první koncert České filharmonie se konal 4. ledna roku 1896. Ovšem, Česká filharmonie tehdy existovala jen jako instituce a bylo to těleso, které bylo doplňováno podle potřeby a sestavováno z hudebníků různých pražských orchestrů. Čelanský měl nápad, že to bude stálý profesionální soubor a dokonce se v roce 1901 také stal jeho prvním šéf-dirigentem. Ale jeho neklidná povaha jej po roce vedla dál.

0: Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 26 d-moll Josefa Haydna. Hrál ji londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla a dohrál 9 minut po půl osmé. My se ještě jednou vracíme k čelanskému, k českému dirigentovi a skladateli. Ludvík Vítězslav Čelanský se narodil 17. července roku 1870. Jak jste slyšeli, v roce 1901 se přičinil o to, aby Česká filharmonie byla profesionálním symfonickým orchestrem a dokonce ji chvíli řídil, ale měl neklidnou povahu, byl silně vášnivý a neustále hledal možnosti, jak uplatnit svůj talent. A tak po roce už předal řízení České filharmonie Oskaru Nedbalovi. Vydal se dál a byl ředitelem operních scén v Krakově a v Lodži. Byl také ředitelem filharmonie v Kyjevě a ve Varšavě. A když se v Praze zrodilo Vinohradské divadlo, byl povolán, aby založil operní scénu tohoto nově otevřeného městského divadla Královských Vinohradů. Pak jej ale opět vášeň pro hudbu a vášeň pro zakládání různých orchestrů, ale také obohacování své hudební fantazie a tvořivosti zavedla až do Paříže. A tam se stal ředitelem operního divadla Apollo a za vynikající nastudování Offenbachových děl byl jmenován důstojníkem Francouzské akademie. Pak se ale opět vrátil do Čech. To vše je pan Ludvík Čeladenský a my si můžeme připomenout třeba právě Offenbachovou melodii. Zaposloucháme se do předehry k operetě Pařížský život.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla předehra k operetě Pařížský život Jacquesa Offenbacha. Hrál symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana a dohrál 7 minut po 40. minutě, tedy chvíle po 7:45. Za chvíli už uslyšíme druhou část Braniborského koncertu číslo 1 F. dur Johanna Sebastiana Bacha. Hraje muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla.

0: Dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhoffa. Hrál nám Krása kvartet. 7 hodin a 55 minut, tedy 5 minut do 8. A to je 5 minut pro hudbu Jacquesa Ibera. My se zaposloucháme nyní do valsu, do čtvrté části Iberova divertisma. A bude to hrát londýnský komorní orchestr pod vedením Christopha Warren Greena.

0: To byla čtvrtá část Divertisma Jacquesa Ibera. Slyšeli jsme hrát londýnský komorní orchestr pod vedením Christopha Warren Greena. Dohrál těsně před 8. ranní hodinou. Za chvíli uslyšíte zprávy a po nich další hudební nabídku. Zpívat nám bude v té první skladbě po zprávách Luigi De Donato, skvělý pěvec. A my v jeho podání, ale také v podání kolegie 1704 pod vedením Václava Luxe uslyšíme arii z kantáty Aci Galatea e Polifemo od Georga Friedricha Händla.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dva lidé zemřeli a jeden člověk byl včera večer vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je útočník, muž napadl i zasahující policisty. Hlídka ho zastřelila. Nikomu již nehrozí nebezpečí. Událost se stala ve Vídeňské ulici. Podle serveru novinky.cz šlo o ubytovnu Institutu klinické a experimentální medicíny. Útočníky jeho oběti pracovali v IKEMu jako sanitáři. Americká armáda dnes brzy ráno středoevropského letního času oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Podle iránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné 5 mostů v jižním Íránu, zahynulo přitom 7 lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelili Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar. 6 premiérových titulů chystá v nadcházející sezóně pro diváky Městské divadlo ve Zlíně. První premiérou nové sezony bude ostrá satirická komedie Volpone. Druhým titulem pak hra současného jirského autora Marka Urouvého Zase spolu, kterou divadlo uvede v české premiéře. V rámci sezónního předplatného se mohou diváci těšit i na adaptaci klasického španělského díla Don Quixote. Druhým literárním dílem přeneseným na zlínské jeviště bude hororový příběh Frankenstein. Zlínské divadlo však uvede také muzikál Adamsova rodina. A nebude chybět ani regionální téma dramatizace povídkové knihy Žalary. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku očekáváme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky, i silné, mohou vyskytnout na většině území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 21. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už poslouchejme Luigiho De Donato.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka z árie kantáty Aci Galatea e Polifemom. Zpíval nám Luigi de Donato a byla to hudba Georga Friedricha Händla, kterou jsme slyšeli i v podání Kolegia 1704 pod taktovkou Václava Luxe. Je 6 minut po 8 hodině, za chvíli nás čekají tóny Ralpha von Williamse a zaposloucháme se do jeho koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll. Druhou část v soule bude hrát Patrick Harrell. Předtím ještě ale Praha a komplikace v dopravě. Jedna je bohužel hlášena z Prahy 5, tam se stala v ulici Rozkošného a další komplikuje provoz na Sokolské ulici. Buďte i tam pozorní.

0: Patrick Herold nám dohrál solo ve druhé části koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll Ralpha von Williamse. Hrál za doprovodu londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Brydena Thompsona a my se tak zaposlouchali do pozdního díla Ralpha von Williamse z roku 1954, když mu bylo 82 let. To Sergej Prokofjev zkomponoval svou svitu z baletu, respektive celý balet Romeo a Julie, mnohem mladší. My teď uslyšíme Ranní tanec, druhou část tohoto baletu, a to v podání skotského National Orchestra, tedy skotského národního orchestru pod taktovkou Neme Järviho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněl Radní tanec, druhá část Romea a Julie. Tentokrát to byla ukázka ze svity z baletu, ne přímo z baletu, ale svity, tedy zpracované hudby baletní Sergeje Prokofjeva. My jsme se zaposlouchali do toho, jak nám ji zahrál Skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järviho a dohrál minutu po čtvrt na devět. Teď už nás čekají tóny Wolfganga Amadea Mozarta a my uslyšíme o tohoto známého Rakušana druhou část sonáty pro klavír číslo 18 D dur. Hrát ji bude Ladislava Vondráčková.

0: Klasik Praha.
1: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ladíte Klasik Praha.

To byl Rolando Villazón ve skvělém provedení písně La danza de la luna in mezzo al mare Joaquina Rossiniho. Zpíval za doprovodu Orchestra del Maggio Musicale pod vedením Marka Armiliata a my už máme za 9:30. To bude čas, kdy budou znít tóny Antona Zimmermana a my se zaposloucháme díky tomu do sóla Ondřeje Šindeláře, skvělého fagotisty. Zahraje sólo v první části Zimmermanova koncertu pro fagot a orchestr F-dur za doprovodu souboru Rezonanza Praga.

Ondřej Šindelář nám dohrál solo v první části koncertu pro fagot a orchestr F-dur Antona Zimmermana a hrála i Rezonance Praha. My teď máme už 6 minut po 8:30 a zaujme nás jiný nástroj než fagot, budou to housle a dokonce i banjo, ale jak uslyšíte v následujícím podání skladby banjo a housle Williama Krolla, vše zvládnou hráči právě buď to na housle, jako Ivan Ženatý, a nebo na klavír, jako Milan Langer, kteří nám právě teď Williamovu skladbu zahrají.

0: Slyšeli jsme skladbu Willie Mackerela Banjo a housle, kterou nám skvěle podali Ivan Ženatý a Milan Langer. Ještě 5 minut je třeba, abychom měli 9:15 a nejspíše třeba i pěkné hudby. Doufám, že i pro vás. My si ji teď užijeme v podobě tak, jak ji vytvořil Charles Gounod a tak, jak ji také nahrál Petr Nekoranec s Českou filharmonií pod vedením Christopha Franklina. Uslyšíme árie Fausta ze 3. jednání opery Faust Charlesa Gounoda.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Zažili jsme Noc v Benátkách, zněla nám předehra k této operetě od Johanna Strause. Hrál ji symfonický orchestr Burgenlandu pod vedením Rudolfa Bibla. Je 8 hodin 55 minut, stále posloucháte ještě ranní vysílání Rádia Klasik Praha a nyní také hudbu Dmitrije Šostakoviče, inspirovanou dobře temperovaným klavírem. Zaposloucháme se do fugy číslo 1 ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče v podání Igora Levita.

Dozněla fuga číslo 1 ze 24 preludií a fuga Dmitrije Šostakoviče. Mral Igor Levit a dohrál 2 minuty před 9:00. Za chvíli s 9:00 už je začíná dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Dnes s Ondřejem Fischerem skutečně uslyšíte jeho hlas po krátké pauze dovolené a budete moci poslouchat pochopitelně spoustu další pěkné hudby jako v ranním vysílání. Tou první skladbou, která se rozezní za chvíli, bude ukázka z díla Jana Dismase Zelenky. Zaposloucháme se do sboru Bella Premunt Hostilia z Deus Dux Fortissime. To je skladba z roku 1716. Hrát ji bude Collegium Marianum pod taktovkou Jany Semerádové a zpívat vám budou Hanna Blažíková, Barbora Sojková, David Erler, Daniela Čermáková, Tobias Hunger, Tomáš Lightcap, Tomáš Král a Jaromír Nosek. To je od Filipa Sichry vše. Přeji vám pěkný pátek i celý víkend.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 8 minut po 9. 17. července. Svátek dnes slaví Martina a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě zahájila tato optimistická hudba Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme finále ze smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur, takzvaného slovanského, a hráli nám vynikající interpreti Dvořákovy komorní hudby Panochovo kvarteto. Před 10. hodinou mimo jiné uslyšíme skvělé hráče jako třeba klavírního virtuóza Daniela Trifonova. Také nám zahraje třeba symfonický orchestr dánského rozhlasu. Uslyšíme i pianistu Víkingura Olafsona, také Kínův smíšený sbor a pražské symfoniky. No a v řadu dalších vynikajících hudebníků tuzemských i zahraničních ve skladbách, jako například Georga Friedricha Händla, Karla Orfa, France Lista a dalších. Bezprostředně nyní teď budeme pokračovat anglickým barokem. Bude to Henry Purcell a část z hudby z jeho opery The Fairy Queen, neboli Královna Víl. Bude nám hrát Freiburský barokní orchestr pod vedením Thomase Hengelbrocka a já vám přeji příjemný poslech.

Je 9:45 a na rádiu Klasik Praha teď zazněla instrumentální hudba z opery The Faerie Queen, Královna víl, což je opera anglického barokního skladatele Henryho Persla. Z ní nám tuto ukázku zahrál Freiburský barokní orchestr vedený Thomasem Hengelbrockem. A pokračovat budeme hudbou filmovou, které se tady na Klasik Praha také pravidelně věnujeme. Tentokrát to bude Oscarem oceněná hudba, kterou skladatel Dario Marianelli složil k filmu Atonement, neboli Pokání, tedy k filmu podle stejnojmenného románu spisovatele Iana McEwena.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, teď jsou 3 minuty před 9:30 a dozněla klavírní tvorba Kláry Šumanové, která byla samozřejmě nejen skladatelkou, ale i vynikající klavírní virtuózkou i pod svým dívčím jménem Klára Vík. No a toto byl její opus číslo 6, tedy ranější skladba s názvem Toccatina, kterou nám teď v našem vysílání zahrála klavíristka jménem Michaela Gellius. A pokračovat budeme opět krátkým úryvkem z Handlovy vodní hudby. Teď nám zahraje Komorní orchestr Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda.

Tento krátký úryvek nazvaný Adagio e staccato z Handlovy vodní hudby ze svity F-dur nám teď zahrál Komorní orchestr Akademie staré hudby pod vedením čembalisty a muzikologa Christophera Hogwooda. Pokud patříte k milovníkům staré hudby, tak letos v létě si můžete přijít na své hned při několika skvělých hudebních příležitostech. Například festival ve Znojmě uvádí v těchto dnech Rameauovo skvělé dílo Sind Galant, což tedy do češtiny překládají jako galantní světy. Je to pozoruhodná barokní opera, která je protchnuta různými exotickými prvky a která nabízí pohledy na různé kultury, jak je Evropané v té době vnímali. Takže na toto Rameauovo dílo Sind Galant si můžete ve Znojmě zajít ještě v nejbližších dnech. Premiéru mělo tedy včera 16.7. a mělo by se tam hrát až do 19.7. No a kromě toho ještě milovníci baroka mohou třeba také navštívit tady v Praze festival letní slavnosti staré hudby. Ten rovněž začal včera a ještě nabídne 6 dalších koncertů až do 5.8. Podrobnosti najdete na webových stránkách letníslavnosti.cz. No a nebo třeba můžete také navštívit tady v Praze jedinečné provedení Zelenkova díla, které se jmenuje Sub olea pacis et palma virtutis, tedy pod olivou míru a palmou ctnosti, což je dílo, které nastudoval opět po letech soubor Musica Florea se svým uměleckým vedoucím Markem Štrenclem. Je to skladba, která patří k vrcholům českého baroka a která poprvé zazněla v jezuitské koleji pražského Klementina v roce 1723 u příležitosti korunovace Karla VI. Tak více informací o zajímavých barokních projektech, které můžete během letošního léta navštívit, včetně třeba také ještě provedení jaksi Glukova díla v Českém Krumlově, v tamním barokním divadle. O tom všem píše kolegyně Dita Hradecká v článku na našich webových stránkách, který tam najdete v sekci Téma týdne. No a my pokračujeme teď hudbou Karla Orffa, jeho slavná kantáta Carmina Burana, ze které uslyšíme monumentální sbor O Fortuna v podání Kinova smíšeného sboru a symfonického orchestru FOK.

Pět minut po půl desáté na Klasik Praha teď zazněla hudba Karla Orfa. Jistě jste poznali slavný úvodní sbor z jeho kantáty Carmina Burana. Sbor O Fortuna, který nám zpíval Keenův smíšený sbor za doprovodu pražských symfoniků. Teď opět v poklidnějším duchu uslyšíme listovou koncertní etidu, přestože je to velice virtuózní skladba, tak nemá dramatický charakter. Přezdívá se jí La Leggerezza a zahraje nám ji vynikající klavírista jménem Daniil Trifonov.

Klavírista Daniel Trifonov nám teď na Rádiu Klasik Praha zahrál jednu z koncertních etid Franze Lista, etidu F-moll, označovanou jako La Leggerezza, což by se dalo přeložit jako lehkost, a tomu odpovídá i Trifonovův způsob interpretace této jinak samozřejmě virtuózní klavírní skladby. Dále budeme pokračovat teď hudbou Karla Nielsena, nejvýznamnějšího dánského symfonika. Z jehož třetí symfonie uslyšíme závěrečnou větu a budou nám hrát skladatelovi Krajané ze Symfonického orchestru Dánského rozhlasu.

0: V loňském roce jsme si připomínali 160 let od narození a letos v říjnu si budeme připomínat zase 95 let od úmrtí nejvýznamnějšího dánského skladatele Carla Nielsena. Z jehož třetí symfonie, přezdívané Symfonia Espansiva, nám toto vznešené finále teď zahráli také dánští interpreti Symfonický orchestr dánského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Michaela Schönwandta. Za chvíli nám zahraje islandský pianista Víkingur Olafsson, v jeho podání si poslechneme Ramovu hudbu určenou původně pro čembalo, ale zde to bude tedy v klavírní podobě. A pak třeba ještě brzy také ukázka ze zajímavé Beethovenovy skladby s názvem Wellingtonovo vítězství bude následovat v nejbližších minutách našeho dopoledního vysílání tady na Klasik Praha.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace.

0: Česku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsme Klasik Praha.

Posloucháte rádio Klasik Praha, pianista Víkingur Olafsson, skvělý islandský hráč, nám teď interpretoval na moderní klavír skladbu Jeana Philippa Rameaua, původně určenou samozřejmě pro čembalo, která se jmenovala Misette en Rondo. Další skladba v našem dopoledním programu, která teď zazní na frekvenci 98,7 FM, bude

Vítězná symfonie neboli druhá polovina Beethovenovy pozoruhodné skladby, která se jmenuje Wellingtonovo vítězství. Jedná se o kuriózní kus z Beethovenovy tvorby, který byl tedy původně určen pro jakýsi mechanický hudební nástroj, dalo by se říci druh orchestrionu nazvaný panharmonikon. No a my si tedy poslechneme tuto vítěznou symfonii ze skladby Wellingtonovo vítězství v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu.

0: 4 minuty po 10. hodině na Klasik Praha teď zazněla druhá polovina, takzvaná vítězná symfonie z Beethovenovy pozoruhodné skladby s názvem Wellingtonovo vítězství, což je skladba, kterou Beethoven napsal v roce 1813 k poctě Wellingtonova vítězství v bitvě u Vitorie ve Španělsku. No a objednal si ji u něj Beethovenův přítel, známý dnes jako vynálezce metronomu Johann Nepomuk Mälzel, který ovšem tuto skladbu objednal pro jiný ze svých vynálezů, a sice mechanický orchestr nazvaný Panharmonikon. Ovšem my jsme teď tedy poslouchali verzi, kde hrál skutečný orchestr, nikoli mechanický. Byl to symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou Ondreje Lenarda. No a dále pokračujeme v našem vysílání pravidelnou rubrikou Novinka týdne. Tentokrát si představíme zajímavé nové album, kde hraje čembalo hudbu 20. století.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát poslechneme ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé sólové i koncertantní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk zkomponovali i mnozí skladatelé 20. století, převážně představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu, které se jmenuje Harpsichord římská 20, které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral také odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, kterým je v tomto případě Orchestr National de Lille, francouzské těleso. Jedná se o instrumentačně nápaditý koncert Henrika Goreckého z roku 1980 a také Poulenkův pastorální koncert Champêtre ze 20. let. Pro stejnou solistku jako Poulenc, totiž pro průkopnici moderního čembala Vandu Landovskou, napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla, i jeho dílo je tedy na albu zařazeno. No a s komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean France v koncertu z roku 1959. Tato koncertantní díla pro čembalo a orchestry různé velikosti jsou ještě na nahrávce proložena také solo novými kusy, kratičkým úryvkem tedy z Bartókova Mikrokosmu, pak jedním ze dvou amprompty Bohuslava Martinů, krátkou kompozicí od současného autora Stefana Gasota a ještě v závěru překvapivě zazní také čembalová transkripce slavného ragtimeu Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Tak to vše na tomto novém albu najdete. No a my jako hudební ukázku uslyšíme část z komorního koncertu Jeana Francéze z roku 1959. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Poslouchali jsme část z koncertu pro čembalo a komorní ansámbl od skladatele Jeana Francéze. Na čembalo hrál čembalista Justin Taylor. Byla to ukázka z jeho nového alba, vydaného nedávno u vydavatelství Alpha Classics, které je zaměřeno na čembalo, co by solový i koncertantní nástroj v tvorbě 20. století. Kromě Jeana Francéze tam najdete třeba i díla Bohuslava Martinů, Francise Pulenka, Manuela de Falii nebo Henrika Gorecka. Zkrátka skladatelů, kteří jsou řazeni ke směru zvanému neoklasicismus. No a více o tomto novém albu čembalisty Justina Taylora, které se tedy zaměřuje na čembalo v hudbě 20. století, si můžete přečíst i na našich webových stránkách. Dále jsou tady baletní scény Alexandra Glazunová, uslyšíme jejich úvodní část, pojmenovanou francouzsky Préambule, a bude nám hrát Minnesotský orchestr, který řídí dirigent Edo de Ward.

Poslouchali jsme část z instrumentální svity skladatele Alexandra Glazunova nazvané Baletní scény, přestože to není hudba určená k žádnému konkrétnímu baletu, jedná se spíše o hudbu baletem inspirovanou. No a nám teď úvod z této Glazunovovy svity zahrál Minnesotský orchestr, tedy americké těleso, které řídil dirigent Edo de Ward. Máme teď 17 minut po 10. hodině, dále si poslechneme hudbu Bohuslava Martinů. Bude to tentokrát jeho hudba symfonická. Mimochodem všechny symfonie Bohuslava Martinů nedávno skvěle natočil dirigent Jakub Hruša s Bamberskými symfoniky, ale my tady máme starší nahrávku, kde Česká filharmonie bude hudbu Bohuslava Martinů hrát pod taktovkou Václava Neumanna a my tedy z Martinů třetí symfonie uslyšíme druhou část Largo.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových. Jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tohle je Klasik Praha.

Je minuta po půl jedenácté a toto bylo chromatické buré z Handlovy hudby k ohňostroji. Skladba, kterou tento barokní skladatel napsal v Anglii na objednávku krále Jiřího II. Na oslavu konce války o rakouské dědictví, což byla příležitost tedy, u které král pořádal ohňostroje doprovázené Handlovou hudbou, kde tedy podle legendy nesměl Handl použít smyčcové nástroje, pouze nástroje dechové a bicí, dle králova přání, aby skladba zněla vojensky. No a my jsme teď poslouchali tedy nahrávku Akademie svatého Martina v Polích, známého anglického komorního orchestru pod vedením Nevila Merinera. Dále si poslechneme hudbu Vítězslava Nováka, milovníka folkloru, který se nechal inspirovat folklorem nejen moravským, ale také slovenským. Toto bude ukázka z jeho takzvané slovácké svity, kde třetí část nese název Zamilovaní a autor v ní využil mimo jiné i nápěv jedné známé lidové písně. Hrát nám bude na této starší nahrávce Státní filharmonie Brno pod taktovkou dirigenta Karla Šejny.

Melodii lidové písně Voděnka studená využil Vítězslav Novák v této třetí části pojmenované Zamilovaní ze své takzvané slovácké svity. Hrála nám brněnská filharmonie, posloucháte dopolední vysílání Hudebního rádia Klasik Praha a následuje teď Mozartova hudba. Pianistka Ladislava Vondráčková nám zahraje část z jeho klavírní tvorby, bude to třetí věta z 18. sonáty D-dur. No a pak ještě před 11. hudbou třeba uslyšíme také část z Mendelssohnovy reformační symfonie, rovněž španělská hudba Joaquina Rodriga v podání Jihočeské filharmonie a nebo také zazní třeba ukázka francouzské písňové tvorby, kterou nám zaspívá už za pár minut sopranistka Julie Rose. To vše nás čeká už v nejbližších minutách na rádiu Klasik Praha.

Poslouchali jsme klavírní hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Allegretto z klavírní sonáty číslo 18 nám zahrála pianistka Ladislava Vondráčková. Na Rádiu Klasik Praha bude dále teď následovat hudba Joaquina Rodriga, španělského skladatele, který se proslavil zejména svými skladbami pro solovou kytaru. Jeho patrně nejslavnějším dílem je koncert z Aranjuez, dílo z roku 1939, inspirováno zahradami Královského paláce v Aranjuez, nedaleko od Madridu. No a my z tohoto slavného koncertu uslyšíme druhou větu Adagio, ovšem bude to úprava s jiným solovým nástrojem než s kytarou, a sice s čembalem. Jihočeská komorní filharmonie z Českých Budějovic natočila Rodrigovi slavné kytarové koncerty na album vydané před 2 lety, kde tedy nahradili kytaru jinými solovými nástroji, a konkrétně v tomto aranjuezském koncertu kytaru nahradili čembalem, na které zahraje Vojtěch Spurný.

0: Slavnou druhou větu z Rodrigova Aranjuezského koncertu, původně pro kytaru a orchestr, jsme teď měli příležitost slyšet v této netradiční podobě v úpravě pro čembalo a orchestr, kterou nám tedy zahrál čembalista a dirigent Vojtěch Spurný, co by solista za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie z Českých Budějovic. Byla to vlastně verze založená na původně úpravě pro harfu, ovšem zde tedy zahraná na čembalo. No a za chvíli nás čeká hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, pátá symfonie tohoto skladatele, přezdívaná Reformační, ze které nám druhou část zahraje Londýnský symfonický orchestr, a pak ještě třeba francouzská písňová hudba, také Dvořák, Haydn, Bernstein a mnoho dalšího zazní už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Dvě minuty po jedenácté na Klasik Praha zazněla teď druhá část Mendelssohnovy páté symfonie D-moll, takzvané reformační symfonie tohoto skladatele, který během svého života konvertoval k protestantské víře ve této své páté symfonii, kterou tedy napsal u příležitosti 300. výročí přijetí takzvané Augsburské konfese, také využil nápěvy různých luteránských chorálů. No a druhou větu z ní nám teď zahrál Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Alfreda Scholze. Dále si poslechneme ukázku z velice zajímavého alba, které vyšlo letos v lednu. Jmenuje se Madi Tamur a je věnováno francouzské písňové tvorbě. Natočila ho sopranistka Julie Rose, což je mladá francouzská pěvkyně, vítězka soutěže Operalia, která je také vyhlášenou interpretkou barokní hudby. No a do francouzského písňového repertoáru se pustila na tomto letos vydaném albu spolu s americkou klavíristkou působící ve Francii Susan Manoff. Společně natočili díla velice různých skladatelů romantismu i 20. století a my teď v podání těchto dvou interpretek uslyšíme píseň, která se jmenuje Songe neboli Snění. Je to třetí část písňového cyklu Trois Mélodies od francouzské skladatelky jménem Mélanie Bonny.

0: To byla francouzská píseň ve své nejcharakterističtější podobě, romantické snění neboli songe z cyklu tří písní Trois Mélodies od francouzské pozdně romantické autorky jménem Mel Bonny. Nám teď zpívala sopranistka Julie Rose za klavírního doprovodu Susan Manoff. Ukázka z letos v lednu vydaného společného alba těchto dvou interpretek, které je věnováno právě francouzské písni. No a dále opět hudba klasicistní, bude to Josef Haydn a jeho symfonie 94, přezdívaná s úderem kotlu nebo též s překvapením, a to zejména kvůli druhé větě, kde se nečekaně objeví ve forte jaksi překvapivý akord orchestru. Ovšem my toto překvapení tentokrát neuslyšíme, protože si z této 94. symfonie poslechneme závěrečnou část, finále, a bude nám hrát Pražský komorní orchestr.
1: Jsme Klasik Praha.

Veselá symfonická hudba Josefa Haydna, finále z jeho 94. symfonie G-dur, jedné z takzvaných londýnských Haydnových symfonií, teď zazněla na Rádiu Klasik Praha, hrál nám pražský komorní orchestr bez dirigenta. No a pokračovat budeme teď první větou z Dvořákovy svity A-dur, což je skladba, které se někdy přezdívá americká, vznikla krátce po Dvořákově novosvětské symfonii a sdílí s ní určité melodické rysy. No a první větu této Dvořákovy svity nám teď zahraje soubor Muzika Florea, který se věnuje už dlouhá léta dobově poučené interpretaci Dvořáka na dobové nástroje pod vedením svého uměleckého vedoucího a dirigenta Marka Štrincla.

Hudbu Antonína Dvořáka, úvodní andante ze svity A-dur, někdy nazývané americká, nám teď na Rádiu Klasik Praha zahrál soubor Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Soubor, který se Dvořákově hudbě a její takzvané dobově poučené interpretaci už věnuje celou řadu let. No a soubor Muzika Florea opět letos v létě uvede Zelenkovo významné dílo Sub olea pacis et palma virtutis, které patří k vrcholným dílům českého baroka. Více si o tom můžete přečíst třeba na našich webových stránkách v článku, který připravila kolegyně Dita Hradecká. Představení se budou konat ve studiu Hrdinů v samém závěru července 29. a 37. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Leonarda Bernsteina. Poslechneme si část z jeho baletu s názvem Fancy Free. Bude to nahrávka souboru Orchestra of St. Luke's pod vedením dirigenta Erika Sterna.

To byla hudba Leonarda Bernsteina, slavného dirigenta a také skladatele, který se ve své tvorbě nechal často inspirovat jazzovými a latinskoamerickými rytmy. No a toto byla hudba z jeho baletu s názvem Fancy Free, což se do češtiny překládá jako Nezadaní. Je to balet o třech námořnicích, kteří si hledají partnerku v newyorském baru a je to dílo, které vzniklo ve 40. letech minulého století. Nám teď tuto Bernsteinovou hudbu zahrálo Těleso Orchestra of St. Luke's. No a dále nás čeká filmová hudba Johna Williamse. Bude to téma, které skladatel zkomponoval pro science fiction snímek s názvem Blízká setkání třetího druhu z roku 1977. Hrát nám budou filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 6 minut po půl 12. a na Klasik Praha jsme poslouchali teď tyto andělské sbory, tvořící pátou větu Mahlerovy třetí symfonie D-moll, což je Mahlerova nejdelší symfonie, jeho vůbec nejdelší skladba, trvá přes hodinu a půl, jen první věta je půlhodinová. No a my jsme teď tedy tuto část slyšeli z nahrávky České filharmonie, jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova. Dále zpívali dámy z Pražského filharmonického sboru a také sbor Pueri Gaudentes a solistka, mezzosopranistka Catriona Morrison. Tak ty všechny jsme mohli na této nahrávce slyšet. Vyšla v loňském roce v rámci kompletu, tedy nahrávek všech Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova, který už je dokončen a který sklidil mnoho velice pozitivních recenzí i v zahraničním tisku. My budeme teď pokračovat hudbou anonymního barokního skladatele, bude to Chacona C-dur, tedy skladba založená na stále se opakujícím harmonickém schématu. Zahraje nám soubor L'arpeggiata, pro který jsou takovéto skladby požehnáním, protože je to soubor často zařazující prvky improvizace do svých nahrávek, což v případě takovéto Chacony lze skvěle uplatnit. No a pak ještě před 12. hodinou třeba také uslyšíme Brahmse, Telemana nebo Respighiho v dopoledním vysílání tady na Rádiu Klasik Praha.

Jednoduchá harmonie, ale krásná interpretace. To byla tato Chacona C-dur od neznámého barokního autora, kterou takto natočil soubor L'arpeggiata, vedený teorbistkou Kristinou Pluhar, který je proslulý tím, že zapojuje do svých nahrávek barokních skladeb často prvky improvizace nebo dokonce jazzu či folkloru. No a po této skladbě teď bude následovat povznášející duchovní dílo Johannese Brahmse, píseň nazvaná Geistliches Lied, tedy zborová skladba, kterou pak ještě opatřil John Eliot Gardiner orchestrálním doprovodem. Právě Gardinerovu úpravu teď uslyšíme, jak ji tento známý dirigent natočil se dvěma tělesy, která založil, tedy s Monteverdiho sborem a orchestrem revolučním a romantickým.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Georga Filipa Telemana, německého barokního skladatele, z jeho štrijové sonáty G-moll, jedné z několika tisíc skladeb tohoto velice plodného autora. Teď zazněla část čtvrtá, Vivace. Hráli nám Andrew Menzi na housle, Marcel Poncel na hoboj, Jaap ter Linden na violončelo a Ton Kopman na čembalo. No a před 12. hodinou, přestože máme teď 17. července, si zavzpomínáme na jaro se skladbou autory na Respighiho,

0: Jarní štěbetání ptáků takto zvukomalebně stvárnil italský skladatel Ottorino Respighi v části Jaro z takzvaného Botticelliovského triptychu pro malý orchestr, tedy dílo inspirováno slavnými malbami renesančního malíře Alessandra Botticelliho. Část inspirovanou obrazem Primavera jsme teď vyslechli v podání Pražského komorního orchestru a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu Klasik Praha. Právě udeřila 12. hodina, za chvíli bude naše vysílání pokračovat slavnou Wagnerovou jízdou Valkýr, pak uslyšíte třeba i barokní hudbu, Gershwina, filmovou hudbu, také Händla nebo Janáčka. To vše už v příští hodině našeho vysílání, kterým vás bude dnes v pátek 17. července až do 19. hodiny provázet kolega Stanislav Předota. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký pátek a budu se těšit opět naslyšenou po víkendu, tedy v pondělí v tradičním čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Krásné páteční poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Zdraví vás Stanislav Předota. Dnes je 17. července, 6 minut po 12. hodině a naše popolední vysílání zahájila předehra ke třetímu dějství z opery Valkýra od Richarda Wagnera, kterou zahrála Česká filharmonie s dirigentem Jaroslavem Foglem. Této předehře se také někdy říká jízda Valkýr. A naše hudební jízda tímto odpolednem teď bude pokračovat skladateli Alessandrem Marcellem, Georgem Gershwinem a Michaelem Nymanem. Od Marcella nyní zazní prvá část z jeho hobojového koncertu D-moll, kterou nám ovšem v úpravě pro harfu zahraje Xavier Demestre.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Harfista Xavier Demestre a soubor L'Art del Mondo zahráli Andante, prvou větu z hobojového původně koncertu D-moll. Autorem této hudby je Alessandro Marcello. George Gershwin, americký skladatel, nás nyní zavede na návštěvu Paříže. Poslechneme si prvou část Allegretto Grazioso z jeho skladby Američan v Paříži.

Prvou část ze skladby Američan v Paříži od George Gershwina zahrál Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Andrem Previenem. V roce 1993 byl natočen australsko-novozélandsko-francouzský film Piano. Režírovala ho Jane Campion a film to byl úspěšný, získal celkem 3 Oscary a potom po světě na různých festivalech ještě řadu dalších cen. Hudbu k filmu Piano napsal skladatel Michael Nyman.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun, pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Aleluja, jednu z nejznámějších částí z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla, zahráli a zaspívali členové Scholars Baroque Ensemble. Teď je tu pro vás připravená prvá věta, moderáto ze Svity pro smyčce od Leoše Janáčka, ale ještě předtím bych vám chtěl nabídnout velice zajímavý rozhovor, který pořídila Martina Klausová. Do studia pozvala Martina Rudovského, kterého samozřejmě velmi dobře znáte jako dramaturga FOK, ale zároveň je také od loňského roku dramaturgem festivalu Krumlov, na který se můžeme těšit už v nejbližších dnech.
1: Milí posluchači, letos už po 35. nádherné jihočeské město Český Krumlov se stane dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu, který v poslední době se označuje už jenom jako Festival Krumlov pro rychlost a stručnost. No a mezi 17. červencem a 8. srpnem nabídne celou řadu nádherných programů. Nebudou to jenom koncerty samotné, ale i řada doprovodných programů festivalových přesahů. I o tom bude řeč v některém z našich rozhovorů, ale teď jsem ráda, že tady vítám dramaturga Festivalu Krumlov, pana Martina Rudovského. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud naši posluchači mají pocit, že jsme se spletli, nespletli.
2: Zbláznili.
1: Prostě stávající dramaturg pražských symfoniků přes léto evidentně nemá co dělat. Tak si prostě přidal práci.
2: Ano,
1: a od roku 25 jste dramaturgem Festivalu
2: Od roku 25 a toto je vlastně první připravený jako mnou a samozřejmě tím týmem celý, to je potřeba pořád jako říkat první ročník. No, že předchozí ještě připravil Luboš Hrza, my jsme si tak spolu jako láskyplně bych řekl téměř přidali práci a rok 2026, ten 35. ročník už je vlastně jakoby vlastně skoro celý takzvaně můj.
1: Ano,
2: jako. Ano, tak to je.
1: Tak vždycky každý ten ročník v těch posledních letech měl nějakou takovou tu červenou linii, nějaké heslo, motto, bude tomu tak i v tomto ročníku?
2: Je to tak, nazvali jsme ho Labyrint příběhů. Úplně prapůvodně jsme to vlastně všecko promotávali společně s ředitelkou Gabrielou Rachidy a vlastně s takovou jako naší uměleckou asistentkou, pomocnicí, pravou rukou nás obou Štěpánku Biedermanovou. Jsme vlastně přišli čistě v příběhovou linii. Ale pak jsme řekli, no to je taky možná už moc obecný. Já jsem se zahloubal do dějin Krumlova, do té zahrady, což mám hrozně rád, tu zahradu samozřejmě, tu barokní, která je nad zámkem. A my jsme se tam potkli v takém jako vlastně náhodném setkání s panem inženýrem Olšanem, což je správce té zahrady, jak jsme se rozpovídali. A došli jsme k tomu, že v té zahradě bývaly tři labyrinty, jako do nebyly barokní, ale ještě pak i klasicistní, které dneska už jsou takové prázdné prostě plochy tam po ní zůstaly, ale byly nádherné. A obecně to město samotné je takový jako labyrint, že uliček a zákoutí. Já jsem tam pořád ještě strávil.
1: Když se člověk podívá z vrchu nebo má ten pohled z vrchu, tak skutečně to tak je.
2: To tak je a vlastně mě se to nějak propojilo ještě s Komenským, protože Komenský tu knihu Labyrint světa ráj srdce zahajuje výhledem z té věže, což ne z krumlovské, ale jakoby z krumlovské na to hemžení toho středověkého města, které strašně připomíná Krumlov. Tak se nějak se jako propojilo, že vlastně ten labyrint příběhu jako dává nějaký ještě jako vyšší smysl, řekněme, a také nabízí spoustu jako koncertů, programů, hudby, ať už právě Komenský, čili tím se nabízel třeba program přímo konkrétně s Markem Ebenem a s Míšou Káčerkovou, Petrův Ebenův Labyrint světa Ráj srdce. Objevili jsme Kačovu skladbu Tomáše Kača, Labyrint světa podle Komenského, která bude světovou premiéru z toho důvodu a tak dále. Takže najednou ten labyrint prostě vyjevil spoustu jako možností. No a to proplétání jako tím ulicem a proplétání jako vlastní duší, řekněme přesně, jak to má Komenský, ale těmi pestrými lokacemi, to jako labyrint, taky člověk projde všechny koncerty, třeba teoreticky nějaký návštěvník, tak taky zažije vlastně splet těch venue, těch lokací. Tak prostě to všechno dávalo docela jako smysl, do sebe zapadlo, takže jsme prostě použili jsme, našli jsme ten podtitul nebo název toho festivalu letošního Labyrint příběhu.
1: Vy jste tady zmínil ty lokace, je nutno podotknout, že v Českém Krumlově je opravdu řada nádherných míst, které čím dál tím víc ožívají tím festivalem. Každý rok se přidávají další a další, takže to je nejen zámecká jízdárna, pivovarská zahrada, které patří k těm tradičním, ale letní jízdárna, maškarní sál, synagoga, barokní divadlo, kostel na Nanebevzetí Panny Marie v Kájově, kdy už se Český Krumlov vlastně se
2: opouštíme, je to přesně tak rozlévá se, je tam spoustu. Je tam nová lokace Kuklov, což je takový jako Paulánům prostě v 15. století došly peníze, nedostavili tam kostel, katedrálu klášterní a to je jako magické místo, že to je taky nová. Totiž on ten Krumlov tak strašně září jako svojí krásou, že zastínuje to, že i v okolí jsou neuvěřitelné věci. A kdyby tam Krumlov nestal, tak všechny ty věci kolem, jako Kájov, jako Kuklov, nebo jako třeba psychiatrická léčebna Červený dvůr, která je úplně úžasná s tím ředitelem, primářem, tak prostě, no a je tam toho mraky prostě dalšího kolem kovivování. A samozřejmě ještě na té rakouské straně, kam bychom taky časem rádi směřovali a trošku ten víc festival ještě propoli s tím severním Rakouskem.
1: Takže tohle vlastně také evokuje ten labyrint, kdy vy se budete proplétat nejen Českým Krumlovem, ale vlastně i tím širým okolím.
2: Je to tak.
1: Už jsem říkala, že to jsou nejenom koncerty, že tam jsou i další doprovodné programy. Kolik těch akcí asi tak v rámci těch více než 3 týdnů, skoro 4 týdnů je?
2: Určitě desítky. Myslím si, že jich je třeba přes 50. Když se potom spočítají, kromě toho hlavního programu, workshopy, dílničky, promítání filmů, kapely, jako jestli budeme počítat ještě basking jako ve městě, tak už je to vlastně úplně nepočítaně. No ale takových těch jako jasně definovaných ohraničených akcí si myslím, že je kolem 50, pokud se jako nepletu, plus minus. No. To některé i přibývají během festivalu. Takže je toho skutečně jako mraky. No.
1: Pojďme se asi zaměřit na nějaké ty stěžejní projekty, stěžejní programy, protože samozřejmě na www.festivalkrumlov.cz tam jsou všechny podrobnosti, ale pojďme upozornit na ty hlavní.
2: Asi bychom začali od těch největších, taky na které jsou ještě nějaké lístky, protože pak už to nemá smysl provokovat, ale je samozřejmě zahájení slavnostní veliké, které vlastně vychází ještě po toho úplně prapůvodního motivu těch příběhů. To bude večer věnovaný Šeherezádě, Ravelově, protože to je, není tak známý cyklus písní, vlastně 3 písně. Ravel byl při nich inspirován právě tou slavnější Šeherezádou Korzakovovou a přijede poprvé do Čech fantastická pěvkyně Fatma Said, egyptská, která jako první vystupovala v Mét a prostě vlastně Skale a tak dále, jako myslím z egyptských umělkyň. Je to takový veliký hlas i řekněme jako svobodné Afriky nebo i svobodné muslimské země, řekněme. A emancipace žen, řekněme, v tom muslimském světě. Je velmi jako důležitý hlas obecně, nejen umělecky. A ta právě přednese tu Ravelovu Šeherezádu. A v druhé půlce no, toho komponovaného večera bude tak Korzakovova. Dirigovat bude Rastio Štúr, bude hrát Prague Philharmonia. A ten úvodní večer bude velmi prokomponovaný, že svým vyprávěním ho bude ještě provázet ve stylu trošku Šeherezády Justín Svoboda, herec, který se věnuje profesionálně storytellingu, čili improvizovanému vyprávění příběhu. No a potom by se měl celý ten dav toho zajímavého koncertu jako odebrat do Štěpnice, což je vedle té letní zdárny taková jako druhá zahrada menší, kdyby se mělo trošku napodobit jako takové marocké náměstí v Marrakeši a vyprávět se tam, bude několik dalších vypravěčů a bude vyprávět stanech těm lidem, co přežijí ten koncert, ještě další jako příběhy a rozvinout ty Šeherezádiny příběhy. A do toho ještě nesmím zapomenout, že vlastně do toho bude ještě tančit, zejména při tom Korzakovi Loserstyr Company Petra Horníčka, což je úplně fantastický jako kolektiv artistů, baletních tanečníků, prostě neuvěřitelná jako pestrá směs, která bude, myslím, jako nádherně s tím Korzakovým fungovat. Takže takový jako přepestrý, opulentní večer to zahájí.
1: Tak to skutečně je festivalové zahájení, ano. Jak se patří. Ale myslím si, že hned ten druhý večer, ta sobota 18. července, také přinese velké zážitky, protože do Krumlova přijede Lukáš Vondráček.
2: Poprvé přijede, moc se na to těším. Samozřejmě to je moje prostě dávná veliká láska z foku. Využívám svých kontaktů, řekněme, a uměleckých přátelství. Lukáš Vondráček patří, alias Drtič patří k těm mým největším prostě, jako, prostě láskám v té klasické hudbě. No a pro velký zájem jsme ten koncert původně plánovali do zámecké jízdárny, nakonec pro velký zájem je tedy přesunut jako zahájení do té letní jízdárny. Takže to bude venkovní stage, Lukáš bude mít bílý klavír, na to se moc těší. Bude Rachmaninov, no a dirigovat bude Tomáš Brauner, samozřejmě jako další můj veliký kamarád, a na kterého se moc těším, zvláště v této kombinaci a právě zazní Musorského obrázky z výstavy. K těm doplnil právě na zadání festivalu, na objednávku i toho tématu symfonickou báseň Ondra Brousek, jakoby další obrázek k Musorskému a Kravelovi, že jo, to je instrumentace Ravelova. Ondra Brousek dopsal skladbu Daidalos, což je obrázek, který vlastně spodobňuje tu architekta, vypráví příběh architekta původního labyrintu, protože Daidalos vlastně vytvořil ten labyrint a z toho vlastně všecko jako vychází z této legendy o labyrintu a Minotaurovi a tak dále.
1: Tak to jsou 2 velké večery hned na začátku festivalu. Co bychom dál zdůraznili?
2: No tak je to opravdu těžký, protože toho je mraky, ale určitě se můžeme posunout o následující víkend, sobotní koncert v Pivovarské zahradě, kde 25. července v Pivovarské zahradě bude magická noc, bude program, který bude dirigovat Alena Hron z Moravskou filharmonii Olomouc a zazní vlastně komponovaný program plný magie a kouzel. V druhé polovině John Williams a jeho hudba k Harry Potterovi, k těm prvním dvěma dílům, které napsal John Williams. A v první zazní Manuel Faya, jeho El Amor Brucho, Čarodějna a láska, bude zpívat Bela Adamová a ještě předtím Čarodějův učení, symfonická báseň Paula Dukase. Takže to je prostě veliká, no myslím, že do Krumlova to vlastně hrozně jako sedí ještě v těch kulisách toho zámku a toho všeho, moc se
1: ano,
2: na to těším.
1: Ano, nepochybně to bude magická, magický to, večer, magická
2: ano, noc. Přesně tak, ano,
1: plný kouzel.
2: Ano.
1: Tak to bude, řekněme, dejme tomu vrchol toho druhého týdne, ano, kam ano, se posuneme ano. Dál.
2: Pak se posuneme na 1. srpna, další sobotní koncert v Pivovarské zahradě. To bude počítačová, vlastně hudba k počítačové hře. Kingdom Come Deliverance, část druhá této počítačové série. Jako sám se přiznám, že jsem mýval trošku předsudky vůči počítačové hudbě, ale toto je teda úplně jiný případ, než máme nějakou představu počítačové hudbě. Protože Jan Valta, který tu hudbu složil, posledně napsal jako Wagnerovskou 8-hodinovou operu, která prostě tuto jako epickou hru doprovází úplně fantastickým způsobem. Takže to je skutečně jako krásná symfonická freska, taková jako hodinu a půl svitu z toho Honza Valta vybral. Bude to i sám dirigovat z Filharmonii Brno. Takže jako opravdu to bude veliký zážitek a ta hudba je skutečně jako na nejvýš důstojná pro symfonický orchestr. Vůbec je to jako, no, jako člověk si může představit počítačovou hudbu lecos, ale jako Valtovou hudbu Deliverance 2, to opravdu Kingdom Come, to bude skutečně jako veliká paráda.
1: Tak to bude tedy v sobotu 1. srpna a určitě musíme zmínit i závěrečný koncert, který nepochybně taky přinese velké zážitky.
2: Je to tak, přinese můj fok, bych tak řekl, tam se to propojí obě lásky v jednom. Takže pražští symfonikové se svým současným šéf-dirigentem Tomášem Netopilem, který mimochodem také bude poprvé na festivalu Krumlov, jsem za to moc rád. A bude tam operní gala, které jsme nazvali Labirint lásky, že to bude vlastně jako první polovina bude puccinovská a druhá verdiovská. A ukážou se představí se tři hvězdy, řekněme taková krumlovská stálice. Ester Pavlu je to jako miláček zdejšího publika, Pavel Černoch, tenorista a sopranistka původně australská Daniel Denise. Takže tady ta hvězdná trojice se ukáže na závěrečném koncertě a je to tedy krásný prokomponovaný program, který jsme vytvářeli asi půl roku společně, aby to bylo co nejkrásnější a udrželi jsme čistotu, řekněme, toho operního gala.
1: Takže tam budou čistě operní árie a scény.
2: Je to tak.
1: Jak jsme říkali, těch projektů je celá řada. Nejlepší je opravdu odkázat na festival Krumlov.cz, hlavně také kvůli tomu, kde jsou ještě nějaké vstupenky. Možná máte nějaký další tip.
2: Možná bych trošku zdůraznil ty nové lokace, protože ty vlastně jako nezná ani to tradiční publikum toho Krumlova, řekněme. Jednak zmíněný Kuklov, kam jsme pozvali do toho otevřeného chrámu. On je skoro sklenut, tam ta klenba je skoro sklenutá, čili má skoro vlastně jako akustiku už chrámového prostoru. A zde jsme pozvali Kateřinu Chrobokovou, i kvůli tomu, že má svoje vlastní mobilní varhany, které tam jinak nejsou. A pomocí techniky dokáže vytvořit dokonalou iluzi toho původního, nebo jak ten chrám mohl akusticky nakonec dopadnout. Bude hrát svoje věci Arvo Pärta a Johanna Sebastiana Bacha. A obecně ten prostor jako nasvítí, protože má i vlastně jako světelný design a vůbec takovou jako zvukovou představu. Takže to, myslím, že to bude úplně úžasné jako rozhýbání toho nebo rozezvučení toho prostoru. Potom bych rád upozornil ten koncert v Kájově, kam jsme pozvali kapelu Marianu a Sašu Rašilova a ansámbl Konstantinople, což je ansámbl perský, ale toho času jsoucí v Kanadě, kam všichni uprchli z politických a jiných důvodů. A tam je projekt, vlastně, který je věnovaný Krištofovi Haran z Položic a Bezdružic, který že ho skončil bohužel tragicky na Staroměstském náměstí, ale předtím jednak komponoval a jednak putoval do Jeruzaléma. A ten jeho cestopis je úplně úžasný. To je prostě jako, jednak je to jako strašně vtipné v tom, že tam už tehdy jako obvinuje Jeruzalém z overturismu, že tam je moc pouštníků a všeho, že to je takový cirkus Jeruzalém. To je velmi vtipné čtení a Saša Rašilov je právě tím Krištofem čtoucím ten svůj životopis, nebo tím cestopis, pardon, a je to obaleno hudbou Krištofovou, kterou zpívá kapela Mariana a právě i tou tehdejší hudbou, řekněme, jako persko-jeruzalémsko-arménskou, kterou právě zajišťuje ten ansámbl Konstantinople, což jsou muzikanti tradiční a tradiční nástroje, tradičním stylem perského arabského zpěvu. Takže se to vlastně propojuje a je to teda úplně úžasný projekt, který mimochodem vyhrál letos, myslím, že cenu Anděla, právě tento projekt. No a poslední novou lokací je právě ta psychiatrická léčebna Červený dvůr, kde jsou sály z 18. století a začátku 19. století. Je to teda úplně úžasně zachovalý vlastně takový post nebo klasicistně rokokový prostor, letní sídlo vlastně už tak letního sídla, jako byl Český Krumlov. No a zde vystoupí Jiří Vodička a Pavel Štajdle z Paganini projekt, což je docela tak jako vyhlasná záležitost, protože Paganini napsal mraky věcí pro kytaru s houslemi, což se možná málo ví.
1: A no, nejsou to stejně dobrý kytarista.
2: Jako houslista, jako, což je teda neuvěřitelný. A nejsou to prostě aranže, je to původní skladby pro housla, klavíra, je to teda taková závratná virtuozita, a což prostě oba dva ty umělci jsou taky v tom úplně jedineční. Takže a ještě možná jednu moji oblíbenou lokaci, a to jsou Boletice, chrám svatého Mikuláše v tom původním vojenském újezdě, což ta vesnice už u toho chrámu není, ta už je dávno zbořená. To je románský kostel, to není gotický, to je románský z 12. století, což je teda neuvěřitelné, myslím, nejstarší vůbec jako památka jako v jižních Čechách. No, myslím si, že jo. A přijede tam se svým projektem jazzově archaickým, řekněme, Matouš Hejl, jazzový klavírista, který bude improvizovat s svými kolegy na svatováclavský chorál. A je to neuvěřitelný ten prostor v tom, že tam jsou ještě ty původní románsko-gotické fresky, tak jako polozničené, tak z toho vystupují z těch popraskaných zdí ty původní fresky, a do toho jsou od původní sovětské armády vysprejováno azbukou. Takže přijde mi to, že jako jazzové zpracování svatováclavského chorálu doprovázeno těmi to jako obrazy, že skutečně jako fantasticky to může fungovat jako dohromady. No.
1: Tak ono by těch pozvánek byla ještě celá řada, protože, jak jsme říkali, je tam několik desítek zajímavých projektů.
2: To tak.
1: Už naposledy odkazuji na www.festivalkrumlov.cz, tam ano. Si tady každý najde, co jej zajímá, a já děkuji za alespoň tenhle stručný vhled do dramaturgie 35. ročníku festivalu. Jak už jsem říkala, festival proběhne od 17. července do 8. srpna. Pozvat nás tady přišel dramaturg festivalu pan Martin Rudovský. Díky moc za pozvánku, doufám, že se všechno vydaří, protože řada těch projektů je opravdu open air, tak tam je třeba trošičku spolehat na to, že ano. Z hůry vám bude naděleno.
2: Ale asi netolik.
1: Takže určitě všechno proběhne. Přesně, díky za návštěvu, krásné léto, mějte se.
2: Děkuji moc, krát, mějte se.

0: Na velice zajímavý rozhovor Martiny Klausové s Martinem Rudovským, dramaturgem festivalu Krumlov, navázala raná skladba Leoše Janáčka, jeho svita Pro smyčce. Prvou část moderáto zahrál orchestr Kamaráta Bohemika Prague, který řídil islandský dirigent Gudni Emilsson. Od France Schuberta si nyní poslechneme skerco, třetí část z jeho smyčcového kvartetu D-moll, zvaného Smrt a dívka. Tuto skladbu si poslechneme v aranžmá pro komorní ansámbl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Od 1. června je v metropoli Zličín
5: Ninja Park.
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá!
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Ptáš se mraku.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Zahrál The St. Paul Chamber Orchestra, který vedla houslistka Patricia Kopačinskaja. A teď je tu komorní hudba, čtvrtá věta ze třetí sonáty C-dur Ludwiga van Beethovena. Zahraje nám ji klavírista Jan Bartoš.

0: Jan Bartoš přednesl závěrečnou čtvrtou větu z klavírní sonáty C-dur číslo 3 od Ludwiga van Beethovena. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 17. července, teď přesně 13.00. A v tuto chvíli jsou pro vás na stanici Klasik Praha připraveny další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Technická správa pražských komunikací již dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu, která skončila na podzim 2024, začne s obnovou plastik, které most zdobí. Na levém břehu řeky jsou dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Na pravé straně stojí rozměrná betonová plastika nazvaná rovnováha. Právě tato plastika se dnes ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů se rozpadla kolem 9. hodiny ráno. Proč se tak stalo, není zatím jasné. Všechny tři plastiky vznikly v letech 1989 až 1990 a jejich autorem je sochař Josef Klimeš. Na billboardech v íránské metropoli se objevil americký prezident Donald Trump v otevřené rakvi. Íránská kampaň navazuje na výhrůžky nového nejvyššího vůdce země Ajatolláha Močtaby Chameneího. V sobotním prohlášení slíbil pomstu za svého otce a předchůdce Alího Chameneího, který zemřel 28. února. Napsal, že Írán vykoná odvetu bez ohledu na to, jakým následkům bude země čelit. Trump na to oznámil, že americké armádě nařídil, aby se v případě atentátu na něj připravila na vypálení tisíců raket na Irán. Americká média informovala, že zpravodajské informace o údajném íránském plánu zabít Trumpa předal Washingtonu Izrael. Ve výstavní budově u brněnské vily Šťastny se koná letní výstava autorských fotografií historika umění Adama Štěcha, která zavede návštěvníky do meziválečné Paříže. Expozice představuje fotografie jedinečných uměleckých ateliérů, kde vznikaly odvážné výtvarné experimenty formující podobu umění 20. století. Objevují se zde díla velikánů, jakými byli architekti Auguste Perret, Le Corbusier a další. Fotografie Adama Štěcha však nejsou pouhými dokumenty architektury. Vznikla neobvyklá prostorová instalace, v níž jsou jednotlivé stavby vyřezány z kartonových desek a doslova levitují v prostoru. Výsledkem je zážitek, který překračuje hranice klasické fotografické expozice. Výstava potrvá až do konce letních prázdnin. Dnes je oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Tyto bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 32 stupně Celsia, na jihovýchodě Moravy až 34 stupňů. V 1000 metrech na horách pak bude kolem 21 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jsme Klasik Praha.

Hoboista Albrecht Mayer zahrál závěr koncertu pro anglický roh a orchestr C-dur od skladatele Josefa Fialy. Doprovázela ho Kammerakademie Potsdam, tedy Komorní akademie Postupim. A nyní je tu klavírista Jöne Jandó, který nám zahraje listovou skladbu Vodní hry ve Villa d'Este.

Ferenc Liszt, Vodní hry ve Villa d'Este. Skladbu nám zahrál Jene Jando. Z filmové hudby jsme nyní sáhli po Felliniho snímku Amarcord. K němuž hudbu napsal Nino Rota. Hrát nám bude Filharmonika de la Scala a dirigovat Ricardo Chailly.

0: Klasik Praha.
1: V pravidelném pořadu budeme společně poslouchat klasickou hudbu, kterou dobře znáte. Hostem bude ale zpěvák, klavírista, herec Petr Vondráček, který miluje a hraje rock and roll. V únoru letošního roku oslavil 50. Věnuje se i sportům, ve fotbale je členem týmu Real Top Praha. Budeme si povídat také o rock'n'rollové skupině Lokomotiva. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme předehru k operetě Pařížský život od Jacquese Offenbacha. Hrál orchestr Vídeňské státní opery a dirigoval Hermann Scherchen. Další skladba připomene českého šlechtice, cestovatele, spisovatele a také vynikajícího skladatele. Poslechneme si Kyrie, zemše pro pět hlasů od Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

Kapela Mariana, jmenovitě sopranistka Barbora Kabátková, tenoristé Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep a Ondřej Holub a basista Jaromír Nosek zaspívali Kyrie zemše pro 5 hlasů od Krištofa Haranta. Tuto krásnou, důstojnou hudbu teď vystřídá Tango pour Claude. Tango pro Claude. Jeho autorem je Richard Galliano.

Skladbu Tango pro Claude od Richarda Galliana nám zahrál sám autor na akordeon. Spolu s ním jako solistka vystoupila ještě trumpetistka Lucien Renaudin-Vary a orchestr Philharmonique de Monte Carlo dirigoval Sacha Goetzel. Úplně první písňový cyklus Antonína Dvořáka Cypřiše obsahoval celkem 18 písní. 12 z nich potom Dvořák po letech upravil pro smyčcové kvarteto. A právě v této verzi si teď poslechneme píseň O duše drahá jedinká.

Píseň o duše drahá jedinka z cyklu Cypřiše od Antonína Dvořáka nám v autorově a úpravě zahrálo Panochovo kvarteto. Od Dmitrije Šostakoviče tu teď pro vás mám připravený koncert pro klavír, trubku a orchestr Opus 35. Solisty v nahrávce jsou klavíristka Jitka Čechová a trumpetista Johannes Zondermann a zahrají nám čtvrtou, tedy závěrečnou větu z koncertu.

0: Závěr koncertu Opus 35 od Dmitrije Šostakoviče zahráli klavíristka Jitka Čechová, trumpetista Johannes Sondermann, symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu a dirigent Oswald Zalaberger. Pro každého skladatele je pochopitelně velice důležité, když může svou kompozici slyšet naživo na koncertě. U některých kompozic se to však nepodaří. Platí to i o Fantazii pro klavír a orchestr od Claude Debussyho. Debussy dokončil tuto fantazii v roce 1890, ale z různých důvodů se nepodařilo uskutečnit premiéru a tak dílo zaznělo až po dlouhých 29 letech od vzniku, ovšem už rok po Debussyho smrti. My si teď poslechneme druhou část, tedy prostřední střívětého díla. Bude to část s tempovým označením lento e molto espressivo a solistkou v této nahrávce je klavíristka Marta Archerič.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák.
5: Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude je fajn.
17: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Druhou větu z Fantazie pro klavír a orchestr od Claude Debussyho přednesli společně klavíristka Marta Archerič a štátskapele Berlin s dirigentem Danielem Barnboimem. V roce 1919 napsal španělský skladatel Manuel de Falla svůj balet Třírohý klobouk. Zkomponoval ho na přímou objednávku impresária ruského baletu v Paříži Sergeje Djagileva. Z této hudby k baletu potom Falla sestavil svitu, z níž si nyní poslechneme část nazvanou Hrozny.

0: Část Hrozny ze suity z baletu Třírohý klobouk od Manuela de Falli zahrál Dallaský symfonický orchestr. Dirigoval Eduardo Mata. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je pátek 17. července a teď je minuta a čtvrt po 14. hodině. Čekají nás teď skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré a Christopher Tin. My si nejprve poslechneme od Mozarta prvou část Allegro z jeho serenády C-moll pro dechy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Allegro, prvou větu ze serenády C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Philharmonia Octet. Jednou z velice hraných skladeb Gabriela Forého je jeho Pavana, opus 50. Foré ji v roce 1887 napsal jako klavírní skladbu, ale mnohem častěji je dnes uváděna v autorově orchestrální verzi. I ta má dvě verze, buď může hrát samotný orchestr, nebo se k orchestru může přidat i sbor.

Na půdorysu starobylého renesančního tance vytvořil Gabriel Fauré svou skladbu Pavana, která je doslova básní v hudbě. Londýnský komorní orchestr dirigoval Christopher Warren Green. A teď změníme žánr i charakter. Poslechneme si hudbu Christophera Tina k počítačové sérii Civilizace.

0: Klasik Praha.
1: Hned dvěma mezinárodním skladatelským soutěžím v oblasti klasické hudby se budeme věnovat v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Jedna se od roku 1975 koná v Ostravě, druhá vznikla v roce 2017 v Bazileji.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Více se dozvíte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Orchestr de Paris a Christoph Eschenbach jako dirigent společně s klavíristou Lang Langem přednesli druhou volnou větu z koncertu číslo 1 C dur od Ludwiga van Beethovena. A protože tempové označení této věty je largo, tak z následujícího dvojkoncertu D-moll od Johanna Sebastiana Bacha si pro změnu zase vybereme větu svižnou v tempu allegro. Bude to třetí věta a hrát nám budou houslisté Giuliano Carmignola a Mayumi Hirasaki.

Houslisté Giuliano Carmignola a Mayumi Hirasaki za doprovodu koncerta Köln přednesli závěr Bachova koncertu D-moll. Dnes je pátek a každý pátek od 19 hodin pro vás máme večer připravený další díl Hudby podle kalendáře. Martina Klausová se ve svém cyklu zabývá hudebními výročími. Dnes připomene letošních 75 let od úmrtí tvůrce atonality a dodekafonie rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. Po pořadu Hudba podle kalendáře nás jako každý den od 20 hodin čeká koncert bez smokingu. Dnes si poslechneme Českou filharmonii se Semjonem Byčkovem a Pražský filharmonický sbor, kteří přednesou druhou symfonii C-moll Gustava Mahlera, zvanou Vzkříšení. Solistkami v této nahrávce jsou sopranistka Christiane Karg a altistka Elizabeth Kuhlmann. A potom ještě od 22 hodin si budete moci poslechnout hudbu v miléniu se členkami souboru Kalabis Quintet. Tolik tedy pozvánka k poslechu našich dnešních večerních pořadů a teď je tu Madame Butterfly.

Arii Un bel vedremo z opery Madame Butterfly od Giacomo Pucciniho nám zaspívala vynikající sopranistka Leontine Price. Doprovázel New Philharmonia Orchestra, dirigoval Edward Downes. A teď je tu vynikající klasicistní český skladatel, českobudějovický rodák Vojtěch Jírovec. Poslechneme si finále, čtvrtou větu z jeho symfonie A-dur.

0: Závěr symfonie A dur od Vojtěcha Jírovce zahrál orchestr London Mozart Players, který dirigoval Howard Griffith. Před chvílí nám sopranistka Leontine Price zpívala árii z Pucciniho Madame Butterfly. Teď to bude tenorista Juan Diego Flores, který nám zaspívá árii z opery Lakmé od Leo Delíba.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbo kontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Juan Diego Flores zaspíval árii z opery Lakmé od Leo Delibes. Doprovázel Orchestra del Teatro Comunale di Bologna a dirigoval Roberto Abbado. Jednou z velmi krásných a ceněných skladeb Felixe Mendelssohna Bartholdyho je jeho smyčcový oktet S-dur. Tento oktet vznikl v roce 1825, kdy bylo Mendelssohnovi 16 let a tehdy představoval v podstatě revoluci v hudbě, protože to byl úplně první smyčcový oktet, který kdo kdy napsal. My si teď z tohoto díla poslechneme třetí větu, Scherzo.

0: Vyslechli jsme skerco ze smyčcového oktetu S-dur od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Pro nahrávku tohoto díla se sešla dvě v současnosti jedna z nejlepších kvartet na světě, a to pařížský kvatuor Eben a londýnský Belcha Quartet. Na stanici Klasik Praha teď budeme pokračovat hudbou Claudia Monteverdiho, vynikajícího barokního italského skladatele. Jedná se o dobu, kdy baroko se teprve konstituovalo, jsme na přelomu 16. a 17. století. Poslechneme si Chaconu ze sbírky Scherzi Musicali, tedy hudební žerty, s názvem Zefiro Torna.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Sopranistka Anna Procházka a mezzosopranistka Magdalena Kožená zaspívali Chaconu Zefiro Torna od Claudia Monteverdiho. Doprovázel La Cetra Barok Orchestr Basel, dirigoval Andrea Marcon.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V baroku a klasicismu se bez čembala v podstatě neobešla skoro žádná skladba, samozřejmě řečeno s nadsázkou. Během 19. století ale tento nástroj zažil nebývalý ústup ze slávy, až se zdálo, že se z něho stane opravdu jenom nástroj minulosti. Ve 20. století pak například i díky třeba polské čembalistce Vandě Landovské došlo k nebývalé renesanci tohoto nástroje, která byla doprovázena i vznikem mnoha nových zajímavých kompozic. A právě na tvorbu pro čembalo ve 20. století se na svém novém CDčku, které vyšlo na labelu Alpha Classics, zaměřuje čembalista Justin Taylor. CDčko má název Clavecin 20, tedy možno přeložit jako čembalo 20. století. Pro nahrávání si Justin Taylor také vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, jakýsi hybrid mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme čembalové koncerty od Henrika Gureckého, od Francise Poulenca a Manuela de Falli a potom ještě od Jeana Francéze. V těch koncertech, které potřebují orchestrální doprovod, se k čembalistovi připojuje Orchestre National de Lille, dirigovaný dirigentkou Chloé Dufresne. Kromě těchto 4 koncertů najdeme na CDčku také krátké solové kusy pro čembalo, které koncerty prokládají. Jsou to skladby od Bartóka, Martinů, Stefana Gassota a CDčko jako bonbónek uzavírá Ragtime Melp Leavreg od Scotta Joplina. A vy samozřejmě určitě čekáte na nějakou živou hudební nahrávku z tohoto CD, abyste si udělali lepší představu. Já vám teď nabídnu část z komorního koncertu Jeana Francéze. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Čembalista Justin Taylor zahrál část z komorního koncertu od Jeana Francese. Byla to ukázka z úplně nového CDčka labelu Alpha Classics s názvem Clavsen 20. Na tomto CDčku najdete čembalové koncerty od Henrika Gureckého, Francise Pulenka, potom ještě od Manuela de Falli a právě od Jeana Francese, z něhož jsme část slyšeli. Kromě těchto koncertů na CDčku také najdeme kratonké skladbičky od Bartóka, Martinů, Gasota a Scotta Joplina. Následující čas bude patřit hudbě Františka Bendy. Houslista Roman Patočka nám zahraje prvou větu Allegro z Bendova koncertu D-dur.

Pražský komorní orchestr bez dirigenta doprovodil houslistu Romana Patočku a společně nám pak zahráli Allegro z koncertu D-dur, jehož autorem je František Benda. A teď se za hudbou vydáme na sever. Je tu finský skladatel Jean Sibelius a jeho svita Rakastava neboli Milenec.

0: Komorní orchestr Vox Artis s dirigentem Heikki Rautasalem zahrál část ze svity Rakastava, Milenec od Jeana Sibelia. Následuje pozvánka k poslechu dnešní hudby podle kalendáře, kterou budeme vysílat od 19 hodin, a potom nám basbaritonista Adam Plachetka zaspívá píseň I got plenty of nothing, mám spoustu ničeho, z opery Porgy a Bess.
1: Klasik Praha.
2: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štepanek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Gershwinova opera Porgy a Bess a píseň zní v podání basbaritonisty Adama Plachetky. Pěvce doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigoval Tomáš Netopil. Před námi je teď Tábor. Pátá, předposlední část z cyklu symfonických básní má Vlast Bedřicha Smetany. Ještě než si tuto hudbu poslechneme, chtěl bych vás pozvat na další z koncertů už 15. ročníku svatovíckých varhaních večerů 2026. Tento ročník je samozřejmě mimořádný a premiérový tím, že v katedrále svatého Víta na Pražském hradě jsou nově instalovány varhany. Jedná se o monumentální nástroj španělské dílny Gerharda Grenzinga. A samozřejmě tyto varhany nabízejí mnohem více interpretačních možností. Dalším koncertem cyklu svatovícké varhaní večery 2026 bude koncert v úterý příští týden, tedy 21. července. Na tomto koncertu vystoupí varhanice Michaela Káčerková. Přednese skladby Luise Vierna, Bernarda Krolla, Peterise Vaskse, Williama Bolkoma a také českého varhaníka a skladatele Jaroslava Tůmy. Potom ještě přednese dvě skladby, ve kterých se k ní připojí hráč na lesní roh Ondřej Vrabec. Budou to triptych pro lesní roh a varhany od Gastona Litajze a Andante od Camille Saint-Saënse. Více informací o tomto koncertu a samozřejmě také o celém festivalu a dalších koncertech, které nabízí, včetně možnosti online nákupu vstupenek, najdete na webových stránkách festivalu www.varhanifestival.cz.

0: Symfonickou báseň Tábor ze Smetanova cyklu Má vlast zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. Následující skladba je z doby raného baroka z počátku 17. století. Napsal ji William Laws, Angličan působící na dvoře krále Karla I. Stuarta. Poslechneme si jeho píseň s názvem Justitia Sacrum.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg.

0: možností. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

0: Altistka Lucille Richardot nám zaspívala píseň Justitia Sacrum od anglického raně barokního skladatele Williama Lawse. Doprovázel ensemble Correspondance, který řídil Sébastien Dossé. A teď se přesuneme za oceán, poslechneme si hudbu amerického pozdně romantického skladatele Edwarda Alexandra McDowella. Mezi jeho stěžejní kusy patří skladby jako Woodlandské skeče, Mořské kusy, Idyly z Nové Anglie nebo také Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 D-moll. A právě z tohoto koncertu nám teď klavírista Earl Wilde zahraje druhou větu Presto Giocoso.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Presto giocoso, druhou větu z druhého klavírního koncertu D-moll od Edwarda Alexandra McDowella zahráli klavírista Earl Wild a RCA Victor Symphony Orchestra, dirigovaný Massimem Frečou. Autorem další skladby je Jan Křtitel Jiří Neruda, skladatel českého původu z 18. století. Původně provozoval hudbu v Praze, potom cestoval po německých zemích, až nakonec zakotvil jako koncertní mistr Drážďanského dvorního orchestru. V Drážďanech také roku 1780 zemřel. Jeho synové Antonín a Ludvík pokračovali v tradici jako členové orchestru v Drážďanech a dá se říct, že od Jana Křtitele Nerudy pokračovala celá dynastie hudebníků Nerudů, protože následovali potom ještě Josef Neruda, to byl varhaník a hudební učitel, a mezi členy této dynastie patří ještě klavíristka, učitelka Amálie Neruda, violončelisté Viktor Neruda a Franz Xaver Neruda a houslistky Vilma a Maria Neruda. My si teď ale od zakladatele této dynastie Jana Křtitele Jiřího Nerudy poslechneme část z jeho koncertu S dur. Třetí větu viváče zahraje Gábor Boldocky.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

To byl trumpetista Gábor Boldocký, který zahrál závěr koncertu S-dur od Jana Jiřího Křtitele Nerudy. Doprovázel orchestr PKF Prague Filharmonia, dirigoval Šoma Dinéš. Mezi pozoruhodné filmy z režiséra Stevena Spielberga patří bez pochyby jeho snímek Schindlerův seznam. My si nyní poslechneme téma nazvané Vzpomínky. Autorem hudby je John Williams.

0: téma vzpomínky z filmu Schindlerův seznam zahrála houslistka Anne-Sophie Mutter společně s Arts Orchestra of Los Angeles, který dirigoval autor této hudby John Williams. Po krásně smutném tématu z tohoto filmu nás teď čeká ukázka z komické opery Josefa Haydna L'infedeltà delusa, Zmařená nevěra. Arii non veri medio, Není žádného léku, nám zaspívá basbaritonista Thomas Quasthoff.
1: Klasik Praha.
2: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Každý už tam bude.
13: Přestaň! Chtěl mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Basbaritonista Thomas Quasthoff zaspíval árii z komické opery Zmařená nevěra od Josefa Haydna. Doprovázel ho freiburský barokní orchestr s dirigentem Gottfriedem von der Kolcem. Posluchači stanice Klasik Praha jsou samozřejmě zběhlí v hudebních skladbách, ale je možné, že pokud bychom se zeptali někoho méně zběhlého, jestli zná nějaký klavírní koncert, tak by asi s velkou pravděpodobností řekl, že zná Čajkovského koncert číslo 1 bémol, který opravdu patří k velmi populárním. My si teď z tohoto koncertu poslechneme prvou větu. Hrát nám bude New York Philharmonic s dirigentem Kurtem Mazurem a klavíristka Elizabeth Leonskaya.

rozsáhlou prvou větu z prvého klavírního koncertu B-moll opus 23 od Petra Iljiče Čajkovského zahrála Elizabeth Leonskaja. Doprovázel orchestr New York Philharmonic, dirigoval Kurt Mazur. Dnes odpoledne jsme už poslouchali ukázku z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Teď je tu druhá skladba z této krásné opery. Bude to slavná melodie Summertime, kterou nám zaspívá sopranistka Diana Damrau.

0: Sopranistka Diana Damrau, doprovázená královskou Liverpoolskou filharmonií a dirigentem Davidem Charlesem Ablem, zaspívala Summertime z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Autorem další skladby je Christian Friedrich Ruppe. Byl to holandský skladatel a varhaník německého původu, který žil ve druhé polovině 18. a první čtvrtině 19. století. My si od Ruppeho nyní poslechneme rondo z jeho flétnové sonáty.
1: Co čteš, mami?
2: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Tohle je Klasik Praha.

0: Flétnista Wilbert Hazlzett a čembalistka Tini Mathot nám zahráli rondo ze sonáty, jejímž autorem je Christian Friedrich Ruppe. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 17. července, za minutu bude 17 hodin. V našem vysílání teď budeme pokračovat hudbou Nikolaje Rimského-Korsakova. Poslechneme si část z jeho smyčcového sextetu A-dur z roku 1876. Bude to třetí věta Scherzo.
1: Tohle je Klasik Praha.

Skerco, třetí větu ze smyčcového sextetu A-dur od Nikolaje Rimského-Korsakova zahráli houslisté Pavel Hůla a Miloš Černý, violisté Zbyněk Paďourek a Josef Klusoň a violončelisté Václav Bernášek a Michal Kaňka. Mezi programní díla Ludvíka van Beethovena v symfonickém oboru patří jeho symfonie číslo 6 F-dur opus 68, které se říká symfonie pastorální. My si z ní teď poslechneme pátou větu, která má podtitul Pastýřova píseň aneb vděčný pocit ulehčení po přestálé bouři.

Pastýřovu píseň, pátou větu z pastorální symfonie číslo 6 F dur od Ludwiga van Beethovena zahrál Tonhalle Orchestr Zürich s dirigentem Davidem Zinmanem. Další skladba je hudbou filmovou. Je ze snímku Francouzská depeše, který byl natočen v roce 2021 a autorem této hudby je Alexandre Desplat. My si poslechneme nahrávku, kterou pořídil Orchestre de Paris a dirigoval autor hudby Alexandre Desplat.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na filmy hereček, které získaly nejvíce Oscarů. Celkem 4 sošky má na kontě Audrey Hepburn. Za ní jsou s 3 soškami v závěsu Meryl Streep nebo Ingrid Bergman. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Johann Sebastian Bach, koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-moll a první věta Vivace. Hrál nám soubor Mutters Virtuosi, řízený Mahanem Esfahaným a solové party přednesly houslistky Anne-Sophie Mutter a Nancy Zou. Od Friderika Chopina teď zazní jedna z jeho třech mazurek opus 56. Bude to mazurka v tónině C-moll a zahraje nám ji Maurizio Pollini.

Klavírista Mauricio Pollini zahrál mazurku C-moll od Friderika Chopina. A teď je tu předehra k operetě Netopír od Johanna Strause mladšího. Hrát nám bude Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Johannesem Wildnerem.

Poslouchali jsme předehru k operetě Netopír od Johanna Strause mladšího. Hrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě, dirigoval Johannes Wildner. A je tu další orchestrální skladba, tentokrát to bude Andante z 8. symfonie D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Sice se jedná o symfonii 8., takže vlastně je to docela vysoké číslo, nicméně jedná se zároveň také o Mozarta. Datum vzniku této symfonie je 1768, to znamená, že v té době bylo autorovi 12 let.

To bylo Andante, druhá věta ze symfonie D-dur číslo 8 od Wolfganga Amadea Mozarta. V krásné interpretaci na dobové nástroje hrál soubor The English Concert, řízený Trevorem Pinnockem. A teď je tu pocta patronce všech hudebníků, svaté Cecílii. Poslechneme si druhou část z hymnu ke svaté Cecílii od skladatele Benjamina Britna.

0: To byla druhá část z hymnu ke svaté Cecílii od Benjamina Britna. Zpíval sbor Martinů Voices, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je Lukáš Vasilek. Teď je tu pozvánka k poslechu nedělního švédského stolu, který budeme vysílat 19. července od 19 hodin. A potom si poslechneme Gavotu, třetí větu z klasické symfonie Sergeje Prokofjeva, tedy z jeho symfonie číslo 1 D-dur.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových, jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Eco.com.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Gavotu, třetí větu ze symfonie D-dur číslo 1 od Sergeje Prokofjeva zahráli berlínští filharmonikové s dirigentem Seijim Ozawou. V roce 1874 proběhla v Praze nesmírně úspěšná premiéra páté opery Bedřicha Smetany. Po operách Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor a Libuše, která si ale ve skutečnosti musela na svou premiéru počkat ještě do doby otevření Národního divadla, to byla opera Dvě vdovy. Ačkoliv přesazená do českého prostředí, přesto některé kritiky překvapil námět této opery, protože libreto vzniklo podle francouzské veselohry Jeana Pierra Malefila. My si teď ze Smetanovy opery Dvě vdovy poslechneme předehru.

0: předehru k opeře Dvě vdovy od Bedřicha Smetany zahrál Clevelandský orchestr, dirigoval Kristof von Dohnányi. Je 18 hodin a půl minuty k tomu, je pátek 17. července a před námi jsou teď dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: 72letý pilot Jiří Pruša jako první člověk na světě přeletěl severní pól v ultralightu. Nejsevernějšího bodu země dosáhl 4. července po necelých 5,5 hodinách letu ze Špicberg. Příprava na přelet trvala rok. Během té doby absolvoval Pruša komplikované vyřizování všech povolení k přeletu i kurz přežití pro případ nouzového přistání, protože nad severním ledovým oceánem neexistují alternativní letiště. Pilot by proto musel přistát na ledu nebo ve vodě. Musel mít zásoby jídla na 7 dní i různé prostředky, aby nezmrzl. Příprava zahrnovala také kurz přežití, včetně boje s medvědem, střelby a tak dále. Novým lídrem britských labouristů je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Potvrdila to v pátek vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera. Starmer zůstane premiérem Velké Británie do pondělí, kdy formálně podá demisi do rukou krále

0: Karla III. Panovník poté požádá Benhema o sestavení nové vlády. Proměny zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost sleduje výstava v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Na přehlídce, která se jmenuje Figura contemplativa a potrvá do 6. září, návštěvníci uvidí například díla italských sochařů a malířů Gianna Lorenza Berniniho, Pietra della Vecchi, Simona Pignoniho nebo tvorbu současníků jako Romana Týce. Všechny práce pocházejí ze sbírky kurátora Patrika Šimona. Výstavu pořádá Muzeum umění Olomouc. Dnes v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Postupně srážky se budou vyskytovat jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. Zítra v sobotu bude převažovat oblačné počasí. Ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, ale to bude zejména na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Samotné vyznění této skladby napovídá, že se jednalo o závěrečnou část. Byla to třetí závěrečná věta z houslového koncertu D-dur Johannesa Brahmse. Hráli nám Chicagský symfonický orchestr, dirigoval Carlo Maria Giulini a solový houslový part přednesl Itzhak Perlman. Před námi jsou skladatelé Adam Václav Michna z Otradovic, Maurice Ravel a Claude Debussy. Před oběma Francouzi si teď poslechneme českou píseň Radujte se o Čechové Mariánští Sodálové z Michnova kancionálu Česká mariánská muzika.

To byl potlesk pro Hanu Blažíkovou a soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Přednesli nám píseň Radujte se o Čechové od Adama Václava Michny z Otradovic. A teď jsou tu slibovaní dva Francouzi, Ravel a Debussy. Nejprve si poslechneme od Maurice Ravela závěr, třetí větu, presto, z jeho klavírního koncertu G-dur. Hrát nám bude klavírista Andrew von Oyen.

klavírista Andrew von Oyen a orchestr PKF Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma přednesli závěr koncertu G-dur od Maurice Ravela. A teď je tu Ravelův souputník Claude Debussy a jeho skladba La plus que lente. Původně vznikla jako klavírní skladba, ale my si nyní poslechneme úpravu pro orchestr.

0: skladbu La plus galante od Claude Debussyho zahrál San Franciský symfonický orchestr s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. Teď je tu pro vás pozvánka k poslechu hudby v miléniu. Další díl budeme vysílat v úterý 21. července večer. A potom tu je tanec Dymák z lašských tanců Leoše Janáčka.
1: Klasik Praha.
2: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Představí ukázky své tvorby i svůj pohled na současnou hudbu a jako vystudovaný lingvista se také zamyslí, jestli lze hudbu považovat za jazyk. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 21. července od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Od Leoše Janáčka zazněl tanec Dymák z Lažských tanců. Poslouchali jsme symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigoval Petr Altrichter. Nyní bych vám chtěl nabídnout zajímavý rozhovor, který pořídila Martina Klausová se spisovatelem a historikem Jaroslavem Čechurou.
1: Milí posluchači, v polovině dubna byl hostem ve studiu stanice Klasik pan profesor doktor Jaroslav Čechura, který se zabývá hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Je to tedy historik, který se zabývá mnoha tématy a my jsme tehdy hovořili o postavě Krištofa Aloise Lautnera, který byl významnou osobností při severomoravských čarodějnických procesech. A pan profesor Jaroslav Čechura právě v polovině jara, řekněme, vydal u nakladatelství Vyšehrad knihu, která se zabývala osobností Lautnera a ta knížka měla podtitul Duchovní mezi čarodějnicemi. No a my se teď scházíme uprostřed léta s panem profesorem znovu v našem studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože vy u nakladatelství Vyšehrad chystáte další publikaci a ta se má věnovat osobnosti, která na rozdíl od Lautnera je známá snad všem Čechům, počínaje školou povinnými dětmi až po nás dospělé, protože se jménem přední české spisovatelky Boženy Němcové se setkávají v průběhu školní docházky všichni. Známe ji jako autorku Babičky, povídek Divá bára v zámku a pod zámčí nebo mnoha pohádek. A máme o ní určitou představu. Nevím, zda vy v té knižce, kterou vy teď připravujete, tu naši představu, která je knižní, budete podporovat, anebo zda ji budete vyvracet. Jaká tedy byla Božena Němcová? Je to opravdu ta osobnost, o které se učíme ve školních kamnech?
2: Je a není. Já jsem totiž dospěl k názoru, že ta literatura, která vznikla v posledních 50 letech, kterou já nazývám záhadologickou, to znamená, že se hledají různí její rodiče, nemanželské děti a tak dále, že to je takové konjunkturální téma a chtěl jsem se pokusit ukázat, jakou skutečně ta Božena Němcová byla. To znamená, že jí zbavit určitého nánosu takových romantických představ. Uvedu jedno. Je známá situace, učili jsme se to ve škole, pohřeb Havlíčkův, ona tam klade tu trnovou korunu na jeho rakev. Ale to ona si vymyslela, přátelé, protože existuje policejní zpráva, velmi detailní, která popisuje ten pohřeb a tam o Boženě Němcové není ani slovo. Ona toto napsala v dopise, prostě byl to takový její literární pohled na tu smutnou, nicméně slavnou událost v 19. století. Takže a takových momentů je celá řada. Takže je třeba trošku očistit takový ten mytologický obraz na jednu stranu a na druhou stranu takový až někdy konjunkturálně zabarvený, prostě ukázat, jaká ta Božena Němcová skutečně byla.
1: Ten náš pohled, ten trošku zkostnatělý školní, je tedy postaven na tom, že je to celým generacím předkládáno stále stejně na základě nějakých původních, možná i trošku záměrně upravených
2: ano,
1: představ,
2: určitě.
1: Abychom ji dostali na ten piedestal.
2: Ano. Ale ona to nepotřebovala. To je totiž takový přístup k ní, který vycházel z jejího díla. To znamená, jakoby Babička byla nějaké historické dílo. Samozřejmě ona byla, ale objektivně historické, od kterého se odečítalo třeba mládí té Barunky. Jo? Čili takovýchto momentů je v jejím životě celá řada a je třeba je trošku podrobit kritice a ukázat, co je možné a co možné není. Já můžu uvést ještě jeden příklad. Je taková teze, že Božena Němcová byla chudá. Božena Němcová nebyla chudá. Když pročítáte její korespondenci a sečítáte honorářové položky, které v těch 50. letech získala, tak zjistíte, že ona měla průměrný až nadprůměrný příjem. Samozřejmě je tam otázka druhá, co s těmi penězi udělala. To je jasné. Nejenom, že měla relativně velkou rodinu, manžela kdesi jako finance, takže to jako je otázka jiná. Protože říká se i o její matce, že byla špatná hospodyně a oboženě by se také mělo říkat, že byla nedobrá hospodyně.
1: Možná tyhle ty trošičku zkreslené představy vycházejí z toho, že u těch velikánů si všichni snažíme zapamatovat nebo se nám snaží být podloženo jenom ty dobré vlastnosti a nechceme vidět nebo nechtěli jsme vidět, že jsou také lidmi. My tohle známe v podstatě i z hudby, ať už se týká Dvořáka, Smetany, dalších velikánů, že prostě je máme jenom jako ty dokonalé osobnosti, idoly. A to bude asi případ i Boženy Němcové a jejího tedy osudu a vykládání.
2: Určitě, určitě. Já nevím, jak by se v dnešní době hodnotilo, že Božena Němcová od mládí třeba kouřila. Její děti od 15 let kouřily také. Prostě byla to dobová móda a musíme s tím počítat, že takovéto záležitosti mohly nastat. Jo? A takových momentů, když on se vám to sčítá do takového jakéhosi jiného obrazu, tak ta Božena potom vám z toho vyjde jako člověk, který jaksi do své doby patřil i nepatřil. To znamená, že ona žila samozřejmě kolem té poloviny 19. století, ale svými myšlenkami tu společnost trošku jako destruovala, řekl bych, a ona jí to zase vrátila, že se na ní dívala s prominutím skrz prsty. Jo?
1: Dá se říci, že trošku provokovala?
2: Určitě. Hmm. Určitě ano. Ono to totiž bylo dáno tím, že vlastně ona nepocházela ani z městského prostředí, nebo maloměstského prostředí. Ona nepocházela ani z venkova. Ona pocházela z prostředí, vlastně, které bylo blízko zámku Ratibořice. To znamená, že to byl takový svět sám pro sebe a ty její návyky, takové to přímé jednání s lidmi třeba, jako, možná někdy trošku z vrchu, to prostě byl důsledek toho, jak to měla odpozorované, jak to v okolí toho ratibořického zámku chodilo. Jo? Čili často Pražané byli při jejich různých kontaktech s muži zaskočeni. Ona šla veřejně třeba s doktorem Lamblem, že? A s jinými, ale prostě pro ní to bylo něco zcela běžného, pro tu městskou společnost to běžné prostě nebylo.
1: Z čeho vy vycházíte při těch svých úvahách nebo při tom svém bádání a té nápravě toho obrazu Boženy Němcové?
2: Ano, viděl jsem veškeré papíry, které jsou k této osobě zachovány. To znamená, literární archiv památníku písemnictví má půl a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici má druhou půlku. Skutečně jsem to prošel do posledního papíru. Samozřejmě důležitá je tam korespondence její, potom třeba jejich dětí a takto to rekonstruovat může podat právě ten trošku odlišný obraz, protože třeba jsou tam smlouvy s nakladateli. Čili vy vidíte, kolik dostala za Babičku, kolik dostala za jiná díla, jo? A to už vám začne skládat ten obraz, který je trošku jiný, než že ona má, no, někomu napsala, mám poslední děravé boty. Ano, ona to napsala svým způsobem záměrně, aby ten někdo, komu psala, jí ty nové boty poskytl. To byla její velmi rafinovaná taktika.
1: Měla ona nějaké osobní zápisky ve smyslu deníky? Psala ona si něco takového?
2: Deníky tam jsou, ale převážně z cest. Ona měla velkou slabost a to bylo cestování po Slovensku. A nebo tedy Horních Uhrách, abychom byli dobově korektní. A ona tam byla několikrát, myslím, že těch cest bylo 5. A ona si dělala velké zápisky, protože ona pokud něco uměla úplně úžasně, tak to byly takové ty antropologické popisy, popisy třeba krojů etnografické, jo. Ty její zápisky, někdy je to až fascinující, do jakých detailů byla schopna popsat kroj někde na Slovensku, jo. Ale také sledovala obyčejný život třeba cikánů, anebo tam těch Maďarů a tak dále, nebo Židů, jo. To jsou dodnes, domnívám se, velmi cenné, jaksi objektivní zprávy o té situaci, kterou tam viděla v těch 50. letech 19. století.
1: A já jsem měla na mysli, jestli si zapisovala také nějaké osobní věci, třeba právě vztahové, nebo které by se týkaly jejího osobního vlastního života.
2: Trochu ano, ale ty jsou jaksi velmi stručné. Třeba, já nevím, k roku 1840, ona tam má heslovitě, já nevím, že byla na nějaké zábavě, že byla nemocná a tak dále a tak dále. Čili to jsou velmi stručné záznamy. Tam je spíš důležitější těžiště v té korespondenci, protože to byla její velká vášeň, kterou i některé její kolegyně, například Karolina Světlá, velmi vyčítali, že věnuje tolik času psaní dopisů a nevěnuje ten čas literatuře, že toho mohla napsat daleko víc, ale ona potřebovala napsat dopisy.
1: Pokud se týče té knížky, bude to nějak strukturováno na některé nebo na různé rozličné oblasti tedy ze života Boženy Němcové, ať už třeba literární, osobní, vztahy s muži, rodina?
2: Ano. Těch kapitol je tam přes 30. Jsou tam speciální kapitoly 3 hned, Božena Němcová a muži. Božena Němcová, samozřejmě a děti, Božena Němcová a náboženství. Prostě pokusil jsem se, jak ty prameny vám dovolují, postihnout co nejkomplexněji ten její život.
1: Vy už jste tady zmiňoval některé ty mýty, které v té knížce a díky tomu bádání vlastně vyvracíte. Co ještě je třeba takového překvapivého, co my máme nějak zafixováno a vy jste zjistil, že vlastně to bylo nějak jinak, nebo Božena Němcová byla jiná?
2: No, tam je ten moment, že ona se narodila začátkem února 1820, což je v posledních téměř 100 letech vlastně rozporováno, že to není možné. A já bych řekl zcela natvrdo, jako historik, že to je špatná práce těch autorů, kteří nebyli dostatečně historičtí. To znamená, že rakouský stát byl velmi byrokratický a představa, že někdo ve Vídni manipuluje s matrikami, to je tedy absolutně mylné, protože dokonce máme rakouské zákonodárství, které se týká jenom matrik. A ty matriky, kde ona je zapsaná na tom vídeňském předměstí, byly vedeny ve třech pare. Takže dělat do toho nějaké zásahy je absurdní. Ještě jedna věc je důležitá. Mnoho autorů se pozastavovalo nad tím, že Božena chodila do školy jenom 4 roky. A hledalo se, že vlastně chodila díl a že to je svalšovat. Existují třídní knihy z té české skalice. Jsou dodnes v muzeu. Studoval jsem je. A také ty jsou vedeny tak ledabile, jak někdy bývají vedeny třídní knihy z naší doby. Jo? Takové ty fiktivní záležitosti. Nicméně, a to bych podtrhl, Božena jednou se chtěla jaksi podívat do té školy, kam chodila, tak napsala tomu učiteli, napsala mu, že by ráda si přiblížila tu dobu, kdy po 3 roky chodila do školy. To znamená, že ona sama si nepamatovala, že chodila 4 roky. Jo. A takovýchto momentů je tam více, jako takové ty omily v datech a tak dále. Jo, takže je vidět, že je třeba opravdu historicky k tomu přistoupit a ne si představovat, když se podíváte na nějaký obraz, ten by mohl být podobný Boženě Němcové. Tady ta kněžna by mohla být její matka. Prosím pěkně, to jsou nesmysly.
1: Božena Němcová ovšem byla velice sečtělá žena, tak když vy říkáte, že ona vlastně z té základní školní docházky odchodila pouhé 4 roky, kde se bere ten rozhled její?
2: Ano, ten se bere jejím samostudiem. Ona byla vášnivá čtenářka a je doložena od svých 10-11 let, ona stále četla. Ale musím říci, že její mládí bylo v zajetí německé literatury. Ona tam byla v zámku Chvalkovice, to je nedaleko Ratibořic, a tam byl jistý správce, přítel jejího otce, a tam byla obrovská knihovna. A ona prostě tam četla, četla a četla. Ona se dostala k první česky psané knize až ve svých 18 letech. Jo? Takže to její autodidaktické vzdělání bylo, řekl bych, velmi zásadní. Ona si pamatovala třeba poezii německou, recitovala to s odstupem 10 let. Jo? To je všechno úžasné. Ona jako pociťovala jakýsi nedostatek toho vzdělání, protože třeba neuměla francouzsky, což v té době bylo jaksi velmi důležité, protože jeden z idolů její generace byla George Sandova.
1: Mm. Často se také při nějakých těch životopisných zpracování uvádí ten nepříliš dobrý v těch zpracováních ten vztah mezi Boženou Němcovou a jejím manželem. Bylo to skutečně tak, nebo co vy jste s ohledem na toto bádání objevil?
2: To je správná otázka, protože Josef Němec byl všechno jiné než kladný hrdina. Já tam mám velkou kapitolu, která ukazuje řadu jeho přešlapů, jeho pochyb, kterého stály částečně kariéru, potom absolutně ho stály kariéru. Čili on byl velmi takový prudký, on byl jako 20-letý odveden do armády a byl 6-7 let vojákem v Itálii. A toho velmi poznamenala už taková ta vojenská mentalita. Potom byl vlastně financem, čili nějakým úředníkem celním v Čechách, že? A je několik záznamů, že třeba se choval příliš horlivě, že někoho i zmlátil. A jsou tam takovéto momenty, za toho jeho života jich 10 nebo 12, které ukazují skutečně celkem kontinuálně, jaká to byla figura. A s tou Boženou si prostě nerozuměl. Nejenom tedy, že byl samozřejmě žárlivý, tak měl krásnou ženu, že? A tak dále, ale prostě to jejich soužití bylo velmi, velmi komplikované. Proto ona potom byla ráda, že vlastně se stal tím finančním úředníkem v Uhersku. Ona zůstala v Praze, sice musela uživit rodinu tím psaním, ale byli jaksi od sebe.
1: Už tady padlo, že ona byla osobou, která ráda provokovala. Dalo by se říci, že na svou dobu byla tedy velmi moderní?
2: Já jsem přesvědčen, že ano. Bylo to patrně jistou intuicí a bylo to dáno tou její figurou, tou její krásou, která, když přišla do Prahy jako 21letá, to už měla 4 děti mimochodem, tak prostě pražská společnost počínaje Palackým a jinými, ta z ní byla paf, doslova, a to nepřeháním. Čili to jí pomáhalo, aby pronikala do té pražské společnosti. Samozřejmě, že s tím byly spojené určité komplikace, nicméně dokázala takovým tím svým šarmem částečně si ty lidi získat, ale na druhou stranu třeba některé ženy vůbec ne. Což je pochopitelné.
1: Tak to je asi pochopitelné, protože tam byla určitá řevnivost a žádlivost, ano, což ano. Je vždycky...
2: Ženská rivalita naprosto 110%.
1: Tak když bychom to měli shrnout, jaká byla ve vašich očích Božena Němcová?
2: Božena Němcová byla nadaná, úspěšná spisovatelka, jejíž soukromý život byl na jednu stranu velmi úspěšný. Ona měla ráda své děti a dopřála jim maximálně vzdělání, co bylo možné. Na druhou stranu si nerozuměla se svým manželem a hledala někdy únik u jiných mužů. Ale musím podotknout, že na rozdíl od nějakých seriálů, těch mužů zase nebylo až tolik a jejich chování nebylo tak volnomyšlenkářské, jak je někdy v těchto dobách prezentováno. To naprosto ne.
1: Tak my se budeme těšit, co všechno odkryjete v té knížce o Boženě Němcové, která doufejme vyjde, zatím nevíme přesné datum, vy sám jste říkal, že zatím je to ještě v té fázi, kdy se dokončuje, už je po korekturách a dokončuje se finále, finalizuje se.
2: Mělo by to být první třetina měsíce září.
1: Tak my se budeme na tu knížku těšit a já moc děkuji, že pan Jaroslav Čechura, náš přední historik, přišel k nám do studia stanice Klasik Praha. Bylo to moc zajímavé povídání, o to více na tu knížku těším. Děkuji za návštěvu.
2: Děkuji.
1: Na viděnou.
2: Naschledanou.

Poslouchali jste rozhovor s historikem a spisovatelem Jaroslavem Čechurou, který pořídila Martina Klausová. Poté zazněla část ze suity F-dur Vodní hudba od Georga Friedricha Händla, kterou zahrál komorní orchestr Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda. Rád bych vás tuto chvíli pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Už za malou chvíli v 19 hodin to bude Hudba podle kalendáře. Martina Klausová si připomene 75 let od úmrtí Arnolda Schönberga, zakladatele atonality a dodekafonie. Potom od 20 hodin si budete moci poslechnout koncert bez smokingu s hudbou Gustava Mahlera. Jeho symfonii číslo 2 Vzkříšení zahraje Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem a spoluúčinkovat bude Pražský filharmonický sbor a sopranistka Christiane Karg a altistka Elizabeth Kuhlmann. Od 22 hodin si potom budete moci poslechnout hudbu v miléniu se členkami Kalabis kvintetu.

0: Amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem zahrál menuet ze symfonie číslo 33 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Při poslechu krásné hudby čas rychle ubíhá a tak se nám už také chýlí ke konci moderované vysílání, kterým vás v pátek 17. července provázel Stanislav Předota. Už je před námi pouze poslední skladba tohoto bloku. Vybral jsem pro vás část z cyklu Římské fontány od Ottorina Respighiho. Bude to Fontana del Tritone al Mattino, tedy Tritonova fontána po ránu.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Tritónova fontána po ránu, část z cyklu Římské fontány od Ottorina Respighiho. Hrál Orchestr Národní akademie svaté Cecílie, dirigoval Daniele Gatti. A touto skladbou se s vámi také pro dnešek loučí Stanislav Předota. Před námi je teď hudba podle kalendáře s Arnoldem Schönbergem a koncert bez smokingu s druhou symfonií Gustava Mahlera. Přeji vám příjemný poslech všech pořadů na stanici Klasik Praha a přeji vám samozřejmě také příjemné strávení nadcházejícího víkendu. Mějte se krásně, těším se opět brzy naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
10: Dnes si v hudbě podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme 75. výročí úmrtí hudebního skladatele, také hudebního teoretika i příležitostného malíře Arnolda Schönberga. Schönberg se narodil 13. září 1874 ve Vídni. Vyrůstal ve skromných podmínkách a byl v zásadě samouk. Své znalosti čerpal z encyklopedie, spolužáků a hodin houslí. Teprve v roce 1895 se seznámil s Alexandrem Cemlinským, profesionálním hudebníkem a skladatelem, s nímž se brzy spřátelil a který mu dával hodiny. Skladatelsky byl Schönberg nejdříve ovlivněn Antonínem Dvořákem a Richardem Wagnerem. Později se stal velkým obdivovatelem Johannese Brahmse a Gustava Mahlera. Jeho první vlastní skladby obsahují typické rysy pozdního romantismu. Využívá velký orchestrální aparát, píše skladby s literárním podkladem. K typickým představitelům tohoto období patří jeho smyčcový sextet Zjasněná noc z roku 1899, písně z Gure, symfonická báseň Peleas a Melisanda a nebo sbor Mír na zemi. Poslechněme si teď ze zmiňovaného sextetu Zjasněná noc čtvrtou větu. Hrát bude Lípa muzika sextet, tedy houslisté Josef Špaček a Tobias Feldman, na violu Sergej Malov a Matej Šic a na violončela Gabriel Švábe a Tomáš Jamník.

Až do první světové války byl Schönbergův život poměrně neklidný. Ačkoliv si získal uznání a podporu slavných kolegů, jako byli Richard Strauss a Gustav Mahler, byl stále nucen vydělávat si na živobytí především vydáváním drobnějších kompozic a výukou. Střídavě pobýval v Berlíně a ve Vídni. Nicméně bouřlivý byl i jeho soukromý život. Pokud se komponování týče, od roku 1908 začíná jeho hudba pomalu opouštět tradiční tonální systém a od tohoto okamžiku, jeho druhého smyčcového kvartetu, se stává jeho hudba atonální. Schönberg sám navrhoval pojem atonikal, ze kterého si vyvinuli pojmy atonální a atonalita. Mezi jeho klasická atonální díla patří tři skladby pro klavír opus 11 z roku 1909 a ze stejného roku je i jeho opus 16 pět kusů pro orchestr. Z něho nám teď dvě části zahraje Clevelandský orchestr, řízený Christophem von Dohnányim.

Dnešní hudba podle kalendáře připomíná Arnolda Schönberga, rakouského skladatele, který je spolu s Igorem Stravinským jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších skladatelů první poloviny 20. století. S jeho jménem jsou neoddělitelně spojeny dva základní vývojové trendy v hudbě – vzdání se tonality a myšlenka procesu objednání hudebního materiálu před zahájením vlastní skladby. Ovšem právě fáze tzv. Volné atonality zavedla Schönberga do slepé uličky, protože každá další skladba kladla nové požadavky na hudební materiál a pravidla. Schönberg podobně jako Stravinský tvrdil, že čím větší omezení při volbě prostředků si dá, tím se cítí volněji při komponování. Jinými slovy, svoboda může existovat pouze uvnitř jistých hranic, neboť úplná svoboda vede k chaosu. S volnou atonalitou se tedy ztrácí forma. Z tohoto dilematu se Schönberg dostal vytvořením tzv. Metody skládání za pomoci 12 vzájemně se vztahujících tónů, zkráceně dodekafonie. Tato metoda od této chvíle vystupuje na místě tonality a přináší sebou jistou vnitřní semknutost hudebního díla. Úkolem skladatele je tedy vymyslet 12-tónovou řadu, ze které se vyvíjí veškerý tematický materiál. 12-tónová řada je řada 12 tónů oktávy, ve které musí vystupovat každý jednotlivý tón pouze jednou. V kompozici smí být určitý tón znovu použit až tehdy, když proběhne celá řada. Výjimku tvoří pouze přesné opakování řady. Řadu je možno transponovat, to znamená, že může začínat na libovolném tónu. Z každé řady pak mohou být odvozeny další tři variace, takzvané permutace, které mají stejnou hodnotu jako základní řada. Schönberg věřil, že bude moci dát s tímto systémem každému dílu vnitřní pojítko. Ačkoliv dodekafonii nikdy ve svých hodinách teorie neučil a původně ji vytvořil pouze jako řešení svého osobního tvůrčího konfliktu, ujali se jí nadšeně jeho žáci, kteří kompoziční postupy dále rozpracovali a rozšířili. Kolem Schönberga se tak vytvořil kruh stejně smýšlejících skladatelů a interpretů, kteří jsou označováni jako druhá vídeňská škola a patří k nim především Alban Berg a Anton Webern. Další ukázkou z Schönbergovy tvorby bude teď kratičké noturno pro housle, harfu a smyčcový orchestr. Hrát budou Daniel Hope, Janne Berthe a Zürcher Kammerorchester.

Po skončení první světové války v listopadu 1918 založil Schönberg ve Vídni Společnost pro soukromá hudební vystoupení, tedy zájmovou organizaci hudebníků a úzkého kruhu přátel hudby, jejímž smyslem a cílem bylo zpřístupnění nově vznikajících děl hudební veřejnosti. Během tří let od února 1919 do 5. prosince 1921, kdy musela společnost ukončit svou činnost kvůli hyperinflaci v Rakousku, uvedla společnost 353 představení se 154 díly na 117 koncertech, kterých se zúčastnilo celkem 79 jednotlivců a souborů. Během prvních dvou let společnosti se Schönberg bránil provedení svých vlastních skladeb. Místo toho byla na programu díla Bély Bartóka, Albana Berga, Ferruccia Busoniho, Claude Debussyho, Ericha Wolfganga Korngolda, Gustava Mahlera, Maurice Ravela, Maxe Regra, Erika Satieho, Richarda Strausse, Igora Stravinského, Antona Weberna a mnoha dalších. 27. května 1921 Schönberg zorganizoval mimořádný koncert, aby v době hyperinflace získal peníze na další činnost společnosti. Na programu tehdy byly čtyři válčíky Johanna Strause v komorním aranžmá pro smyčcové kvarteto, klavír a harmonium. Dva z nich upravil sám Schönberg, další dva Anton Webern. Na závěr koncertu byly pak podepsané autografy partitur vydraženy. I přesto musela být společnost zrušena a jeden z nejambicióznějších projektů, připravované aranžmá Symfonie číslo 7 Antona Brucknera z pera Hanse Eislera, Karla Rankla a Erwina Steina, zůstal neproveden. Ve 20. letech 20. století byl pak Schönberg kvůli svému židovskému původu vystaven antisemickým imputacím, což vedlo v květnu 1933 k jeho emigraci. Po několika oklikách se v roce 1934 usadil v Los Angeles. Jeho situace tu ovšem nebyla nijak růžová. Kvůli svému věku se v roce 1944 musel vzdát svého profesorského titulu v oboru kompozice a po materiální stránce se mu rovněž nevedlo dvakrát dobře. Přesto v této době složil další ze svých významných děl, například smyčcové trio či kantátu Ten, který přežil Varšavu, která byla jeho reakcí na holokaust. Arnold Schönberg zemřel v Los Angeles 13. července 1951. Vzpomínku na něj uzavřeme částí jeho symfonické básně Péleas a Melisanda, která měla premiéru v roce 1905 a již se de facto uzavírá Schönbergovo první tvůrčí období. Hrát bude Česká filharmonie, řídí Serge Bodo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic

0: Rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
13: Klasik Praha.
15: Dnes nabídneme na Klasik Praha v rámci našeho koncertu bez smokingu jednu ze symfonií Gustava Mahlera, a sice číslo 2 C-moll Vzkříšení. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou svého hudebního ředitele Semjona Byčkova. Nahrávka je součástí celého kompletu Mahlerových symfonií, které náš přední orchestr vydal u prestižního nizozemského hudebního vydavatelství Pentatone. Po kritikou oceňovaných nahrávkách Mahlerovy 4. a 5. symfonie Česká filharmonie a Semjon Byčkov pokračovala ve svém Mahlerovském cyklu pro zmíněné vydavatelství provedením symfonie 2. přezdívané Vzkříšení. Jedná se o jedno ze skladatelových nejmonumentálnějších děl. Mahler tuto symfonii tvořil v letech 1888 až 1894 a skrze ní hledal odpovědi na základní existenciální otázky o smyslu života a smrti. Symfonie má také skutečně velkorysé obsazení. Obří orchestr, smíšený sbor, soprán a alt solo, varhany a dechový soubor. K orchestru se v nahrávce připojili sopranistka Christiane Karg, altistka Elizabeth Kuhlmann a pražský filharmonický sbor. Od počátku pohřebního pochodu přes introspektivní altovou píseň Urlicht až po závěrečný chorál Blaženosti a euforie je Mahlerova 2. symfonie hluboce duchovním a osobním rozjímáním nad tajemstvím života a možností překonat smrt. Pro Byčkova tato symfonie, cituji, ukazuje životní cyklus ve všech jeho zápasech, utrpení, radost, ironie, humor, láska i pochybnosti. Symfonie je výjimečná nejen tím, že v ní Mahler poprvé použil vokální složku, čímž navázal na tradici Beethovenovy 9. symfonie, ale využívá i trubky a lesní rohy umístěné mimo pódium, aby vytvořil efekt vzdáleného volání poslední polnice. A má i osobní kontext. Mahler ji dokončil po silném zážitku na pohřbu přítele Hanse von Billowa, na němž ho k závěrečnému sboru 2. symfonie inspiroval hymnus o vzkříšení německého básníka Friedricha Gottlieba Klopstocka. Já vám tedy přeji pro dnešek krásný umělecký zážitek a pěkný večer.
13: Koncert bez smokingu
14: na Klasik Praha.

0: ladíte Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek najdete naše pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že pozvání k nám do studia dnes přijali zástupkyně dámského dechového kvinteta, které vzniklo v roce 2012 na půdě Akademie muzických umění v Praze. Je mimo jiné ověnčeno cenou Českého spolku pro komorní hudbu a nese jméno významného českého skladatele 20. století Viktora Kalabise. Od jehož úmrtí si shodou okolností v letošním roce 2026 připomínáme 20. výročí. Tak já vítám u mikrofonu v našem studiu členky Kalabis kvintetu, flétnistku Zuzanu Leimer, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Klarinetistku Anu Sisovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: A také hornistku Adélu Psohlavcovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak ještě bychom mohli říct, kdo tady dnes není, ať neopomíjíme vaše kolegyně, samozřejmě budou v našich myslích po celou dobu, tak kdo ještě spolu s vámi Kalabis kvintet tvoří.
3: Chýba nám naša báječná fagotistka Denisa Beňovská a samozřejmě naša hobojistka, která je momentálně na mateřské dovolené, Jarmila Jarmářová.
2: Ale přestože je na mateřské dovolené, tak koncertujete stále.
3: Teraz vlastně v únoru bude hrát s námi první koncert po mateřské dovolené.
2: Dobrá. No, vy samozřejmě nehrajete pouze v Kalabis kvintetu, také působíte v různých orchestrech, tak kde všude ještě vás mohou posluchači slyšet, kromě tohoto souboru?
4: Tak v poměrně hojném zastoupení v Orchestru státní opery, tam jsme tři z nás.
5: A já ještě doplním řadu OPKF, Prague Philharmonia, kdy nás čeká za 11 dní koncert v Carnegie Hall, takže teď zrovna jsem v přípravách a v neděli odlítám.
2: Doplním tady, že v době, kdy natáčíme tento pořad, tak se chystáte do Ameriky z Prague Philharmonia, takže možná v době vysílání tam zrovna jste, nebo už jste se vrátili.
4: A hoboistka Jarmila je členkou Orchestru Národního divadla.
2: No a vy jste, jak jsem říkal, vznikli v roce 2012. Hrajete celou dobu tedy ve stejném obsazení, nebo tam proběhly nějaké změny?
3: Tak my jsme byli vždycky ženské kvinteto, tak myslím, že tam nějaké změny museli prebehnout, aby to vůbec fungovalo. A ano, byly tam relativně velké změny. Fagotistu jsme menili raz, hoboistku máme tiež už druhou a vlastně klarinetistku máme druhou. Takže od samotného založení myslím, že jsme len my dve s Adélkou, já a Adélka jsme. Ale nakládají se členky.
2: Vždycky jste byli dámské kvinteto, nebyl ano. Tam žádný mužský člen nikdy.
3: Byl tam taky krátký pokus, ale to by som ani nepovedala, že bylo už to naše kvinteto.
2: K té historce nebo k tomu příběhu, jak jste si vlastně tedy zvolili jméno Viktora Kalabise do svého názvu, tak je známo, že jste tedy jeho jméno přijali po vítězství v soutěži pojmenované po Viktoru Kalabisovi. To znamená, původní název, se kterým jste šli do té soutěže, byl nějaký jiný ještě?
5: Ano, původní název, jmenovali jsme se Za pultem, inspirací seriálem Žena za pultem. Ale...
2: No to je velmi vtipné, ale to...
5: Ano, a po soutěži jsme zvolili lepší název. Pan profesor Hlaváč nám právě doporučil, aby jsme se přejmenovali.
2: A vy jste tedy na HAMU začínali pod pedagogickým vedením právě profesora Hlaváče, nebo...
5: A pana profesora Štěpána Koutníka.
3: Ano. Aha. Ale pan profesor Hlaváč byl vždycky takým naším, tak nad nami celou dobu vždycky držal ochrannou ruku. No. Sice na začátku nám predikoval, že vydržíme maximálně pol roku jako dámský

0: Michovi Kvinté, ale keď jsme to vydržali cez 2 roky, tak potom už nám začal velmi fandit.
1: No a to jméno Viktora Kalaby se vám tedy dokonce schválila i jeho manželka, čembalistka Zuzana Růžičková, tak jak to probíhalo? Vy jste za ní přišli a oslovili jste ji, jestli můžete ten název používat, nebo...
0: On nám to trošku predjednal, právě pan profesor Hlaváč, no a potom jsme paní profesorku Růžičkovou pozvali na oběd. Čo, pověš nějaké dojmy z obědu, Adelko?
2: No, když jsme přišli, tak jsme ji našli podle vůni cigarety.
1: To se ještě mohlo v restauracích kouřit.
2: Ano, takže už to nějaký pátek bude.
0: A byla úžasná teda, no.
2: Ano, krásně nás přijala vřele, moc hezky mluvila o svým manželovi.
0: Taká naozajstná dáma.
2: A myslím, že to bylo i dojemné, že všechny jsme tak jako měli na krajíčku, protože to, co si zažila za ten život...
1: A slyšela vás nějaké vaše koncerty, navštívila?
2: Myslím si, že ano. Ona totiž chodila i na generální zkoušky. Mm-hmm. Takže si pamatuju, že jednou, když jsme hráli k poctě Viktora Kalabise koncert, tak tam seděla v sále Martinů na generální zkoušce a poslouchala.
1: A měla z toho radost, předpokládám.
0: Ano. Je pravda, že ona chodila nejen na generálne, ale i na zkoušky chodila, keď byla o to poprosená, ale já jsem nikdy od něj nepočula slovo kritiky. Ona vždycky iba chválila.
1: No to je poměrně vzácná záležitost, protože myslím, že dědiců těch jiných skladatelů, po kterých se různé soubory jmenují, se moc nikdo neptá, takže to je od vás vlastně hezké, že jste se tedy zeptali. No a pojďme si možná už rovnou pustit první hudební ukázku, když jsme tedy zmínili teď Viktora Kalabise, tak právě od něj bychom měli asi úvodem vyslechnout první skladbu. Bude to tedy třetí věta z jeho Malé komorní hudby. Chtěli byste něco říct k této kompozici?
2: Máme k ní natočený zajímavý klip, takže zvu posluchače.
1: Tak ten si bohužel v rádiu nepustíme, ale na internetu si ho tedy posluchači mohou samostatně vyhledat. A teď tedy zazní pouze zvuková podoba této skladby. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme s členkami Kalabis kvintetu, flétnistkou Zuzanou Laimer, hornistkou Adélou Psohlavcovou a klarinetistkou Anou Sisovou.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme o dámském dechovém kvintetu Kalabis Kvintet. V jejich podání jsme teď poslouchali právě hudbu skladatele Viktora Kalabise, třetí větu z jeho malé komorní hudby. Tak Zuzano, vy jste ještě chtěla něco doplnit k této Kalabisově skladbě?
1: Ano, já bych totiž to chtěla povedat, že Viktor Kalabis vždycky pro nás byl skladatel, který nejen písal hudbu pro dechové nástroje, ale který tím dechovým nástrojem naozaj rozumel. A hrát dechové kvintety Viktora Kalabisa byla vždycky výzva, protože to chce naozaj zkušených komorných hráčů. A on totiž jako teenager se naučil hrát na klarinet a na saxofon. Takže to byl skladatel, který naozaj rozumel tým dýchovým nástrojům a tým frázám a naozaj písal pro ty dýchové nástroje a bylo to úplně úžasné. Takže pro nás je to vždycky výzva se vrátit k jeho skladbám a je to pro nás velká čest, že vlastně nesieme to jeho jméno, protože paradoxně si myslím, že zrovna dechové kvintety Viktora Kalabisa jsou takým ťažiskom dýchových kvintetů českého repertoáru pro dýchové kvintety.
0: Tak když jste zmínila, že hrál na klarinet a saxofon, tak se musím zeptat klarinetistky, je to poznat? Je to dobře napsané ty klarinetové partie?
2: Řekla bych, že jo, a už jenom podle toho, že on má pro klarinet ještě další, určitě má sonátu a tuším nějaký divertimento, je tam víc těch skladeb, který má pro klarinet, který nemá pro ostatní nástroje dechové kvintetu, takže minimálně podle toho. Mm-hmm.
0: No on toho pro dechové nástroje napsal hodně, ale kolik toho vlastně napsal přímo pro dechové kvinteto? Tak my jsme teď poslouchali část z té malé komorní hudby, to divertimento je hodně známé, kolik toho vlastně ještě
1: je? To dvě skladby. Mm-hmm. Ale vlastně divertimento je taký strašně důležitý vlastně kus v jeho kariére, protože on ho vykopal mezi ty nahrávací společnosti. On to bylo jedna z prvních věcí, která byla natočena na gramofonové platně zrovna Viktora Kalabisa. Dokonce nevím, či nie úplně prvá. Takže vlastně dýchový kvintet ho tak jako preslávil. Hmm.
0: Já jsem si vlastně říkal, jestli ten název Kalabis kvintet není trošku problematický, jestli se toho třeba pořadatelé nebo posluchači občas neleknou. Že?
1: Ano.
0: Tam je ten Kalabis, což není pro mnoho lidí prostě láska na první pohled, tedy na první poslech úplně ta jeho hudba, tak máte s tím nějaké zkušenosti, že se někdo třeba trošku lekne, že to bude v uvozovkách taková ta zase moderna?
3: Já si myslím, že jde hlavně o nás, protože když nás pozvou na koncert, tak chtějí hrát Kalabise a my už se dohadujeme, zda budeme hrát divertimento nebo malou komorní hudbu.
2: Ze zkušenosti posluchači mají radši divertimento, pro nás samozřejmě zajímavější ta malá komorní hudba. Ale ještě bych chtěla jenom říct, že kromě těch kvintetních skladeb dvou, tak jsou ještě dva nonety, kde vlastně je obsazený dechový kvintet ke smyšlovému kvartetu. A ten jsme uváděli, teď nevím, jestli to byl první nebo druhý, uváděli jsme ho před dvěma lety, když jsme organizovali koncert k výročí Viktora Kalabise a to je teda taky skvělá hudba. Myslím, že bys taky zasloužila víc pozornosti a tolik jí nemá.
0: No k tomu letošnímu 20. výročí úmrtí, když už jsem to zmínil na začátku, budete taky něco pořádat nebo chystáte nějaké připomínkové koncerty? Je něco v plánu?
2: Připomínkový koncert nechystáme v tomhle případě, ale že to tak hezky vyšlo, chystáme se jeho skladbu nahrát na CD, naše první letos, tak to můžeme pod to shrnout.
0: Tak to je skvělá zpráva, těšíme se samozřejmě na CD a budeme ho rádi hrát třeba i v našem vysílání. No a ještě k tomu Kalabisovi, já jsem se díval, když už jsme zmiňovali videoklip k malé komorní hudbě, vy máte na YouTube videoklip, který se jmenuje Kalabis Crossover, to je ono nebo to
1: ano,
0: je něco
1: ano.
0: jiného? Ano. A proč je tam ten crossover v tom názvu?
3: By mě taky zajímalo.
2: To byla nějaký vlastně idea propojení různých prvků tanečních, uměleckých, obrazových a hudebních. Mm-hmm.
0: Takže to není crossover v rámci hudby, ale ne. Je to prostě crossover hudby s jinými formami umění. Rozumím. No, vy máte ten repertoár samozřejmě pestřejší, máte, jak jsem se díval na webových stránkách, skladby různých stylových období, včetně třeba i několika populárních, ale je tedy, dalo by se říct, to 20. století takovým základem, těžištěm toho vašeho repertoáru. Je vám to nejbližší?
2: Já si myslím, že ono je to přirozeně základem repertoáru každého dechového kvinteta, vzhledem k tomu, jaký ty skladby existují, ale my se spíš myslím, snažíme směřovat k tomu českému 20. století, potažmo 21. století. Hráli jsme hodně skladeb, které byly pro nás přímo napsané, teďka ještě žijících autorů, třeba i ten Tomáš Pálka, který ho dneska uslyšíme. A myslím si, že to je ten náš jakoby stěžejní repertoár.
0: Tak z toho 20. století pochází i další hudební ukázka, kterou si poslechneme, to je hudba Jaroslava Ježka, mimochodem taky má letos vlastně výročí 120 let od narození, tak to by možná taky bylo třeba hezké někde uvést, kdyby to vyšlo. Ten jeho dechový kvintet, to je poměrně málo hraná skladba, vy jste ji tedy uvedli na Pražském jaru, jak jste říkali, tak co byste nám mohli říct k této Ježkově skladbě?
1: No, tak ta skladba je vlastně takým dôkazom toho, že Jaroslav Ježek nebol jen výborný pesničkár a písal tu divadelnou hudbu, ale že bol výborný tvorca jakoby komornej hudby. Tam se to hrozně ukazuje, protože on vlastně napísal nějakou suitu, nějaké smyčcové kvartety a jeden jediný, teda bohužel, dýchový kvintet. Ale tam je Jaroslav Ježek jako úplně jiný skladatel. Jako kdo by čakal nějaké jako krásné pesničky, jaké od něho poznáme, tak vůbec nie. Ale ukazuje se tam jako velmi zručný skladatel. Je to také neoklasicistické, také úplně lahučké prvky jazzu. Na něho velmi, velmi lehké. Skôr se to v té rytmike ukazuje. Ale úžasné je to jako priamočiare, žiadne jako okecávanie, rovnou na vec. Myslím si, krásné dialogy medzi nástrojmi, lirické, občas veľmi zaujímavo rytmické. Je to úžasné dielo, podľa mňa veľmi neprávom vlastne neznáme. Mm-hmm.
0: Jestli si to dobře pamatuju, já už jsem tu skladbu dlouho neslyšel. Není tam náhodou saxofon v nějaké větě?
2: V prostřední větě vlastně hoboj střídá anglický roh, flétna, tuším altovou flétnu a klarinet střídá saxofon. Je to velmi barevně zajímavý.
1: A možno právě proto se to nehrává.
2: Je to taky možný, no.
1: Už teraz vlastně už není ten zlatý vek toho Dixielandu alebo Big Bandu, takže už ty saxofon, klarinety s tím
2: nejsou. Už nejsme tak všestranní hráči.
0: Ale vám osobně to problém nedělá, tedy hrát na saxofon?
2: Ne, myslím, že ten part není v žádném z těch případů nějak obtížný technicky. Je to opravdu jenom taková barevná záležitost.
0: Tak my každopádně uslyšíme ovšem z této Ježkovy skladby první větu, tedy bez saxofonu, a bude to v podání Kalabis kvintetu. Jehož členky Zuzana Leimer, Anna Sisová a Adela Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. O Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami Zuzanou Leimer, Anou Sisovou a Adélou Psohlavcovou. A právě v podání Kalabis Quintetu teď dozněla první věta z dechového kvintetu skladatele Jaroslava Ježka, kterého jsme tedy teď mohli poznat i z jiné stránky, než ho asi většina posluchačů zná, tedy nejen jako autora divadelních písní, ale i avantgardní hudby 30. let minulého století. Nedávno vás posluchači mohli slyšet v Anežském klášteře, tedy v rámci řady Obrazy a hudba symfonického orchestru FOK, kde jste kromě Kalabise hráli také Musorgského Obrázky z výstavy. Tak to je půlhodinová skladba. To musí být tedy nesmírně náročné pro ty dechové nástroje, jak si tak představuju. Je tam dost prostoru pro nádechy a podobně.
1: Je to extrémně náročné, nejenom na tu výdrž, ale celkově vlastně na to, že v těch partech nejsou moc pauzy, aby se pokryla celá ta orchestrace. Jsou tam velmi jako obtížně intonační místa, má to svá úskalí, samozřejmě každá úprava má ještě nějaký svoje úskalí. Je potřeba možná občas trošku něco upravit ještě podle potřeb, ale myslím, že zároveň je to velká výzva v rozměru té barevnosti zase zvukový, vlastně srovnávat to s tím originálem, jakou melodii měl byla, jakým nástrojem zastoupená v originále a jaký nástroj nese tady v té úpravě. Takže si myslím, že to byla velká výzva a že jsme na tom udělali spoustu práce. Publikum nás ocenilo.
0: Je to tedy zdařilá úprava? Nebo?
2: Je to úprava, podle mě, která až tak velmi nečerpá z Ravela, ale skôr fakt z toho originálu
0: klavírního
2: pro ty čtyři ruky. Takže hodně jsou tam věci v oktávách a je to takový jako hodně výzva pro dechový kvintet. A pro nás to byla ještě větší výzva, lebo jsme vlastně hráli v největších mrázoch v tom Anežském kláštore, takže vlastně tam byla ještě dost velká zima. Takže jsme si to celkom jako vychutnali, no.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, protože většina toho repertoáru pro dechové kvinteto, jak jste říkali, vznikla až ve 20. století, ale samozřejmě skladby z těch předchozích období jsou taky hezké a musí se hrát v těch různých úpravách a transkripcích, tak musíte si někdy upravovat úpravy? Stává se vám
1: ano,
0: to?
1: Ano, tak i tohle byl právě ten případ, to, co jsem zmiňovala. Občas se musí něco někam posunout, přesunout, aby to fungovalo trošku líp, no. Myslím si, že to nesvědčí o tom, že by to byla špatná úprava, ale je to potřeba.
0: Nějaké vlastní aranžma třeba si nevytváříte?
1: Vlastní aranžma nevytváříme ještě zatím. Zatím nám trh zatím vždycky nabídnul to, co jsme potřebovali.
2: Přesně, no. Dneska já si myslím, že už je upravené úplně všechno, tak skoro škoda tomu věnovat čas. No.
1: S dílčími úpravami to zvládneme.
0: Tak pojďme si pustit další skladbu. Skladatel se jmenuje Malcolm Arnold, přiznám se, že ho tedy příliš neznám, a jeho skladba s názvem Three Shanties, což jsou tedy nějaké námořnické popěvky. O co se přesně jedná? Přímo tahle známá melodie.
1: Ano, ale
0: tam
1: to neuslyšíte.
3: To až příště.
1: To, co dneska uslyšíme, bude třetí věta z nich, ale ano, to, co zpívala Adélka, je ta první a ta je asi nejznámější. Drunken Sailor se to jmenuje.
2: Nebo v češtině V hospodě u tři Bernardínu.
0: Ano, ano, to je taková slušnější verze, myslím, pro děti. On ten anglický originál je takový poměrně.
2: Ne, tak Malcolm Arnold je takový typický anglický skladatel, ale myslím, že není velmi známý, lebo on neměl vlastně moc času sa presláviť.
1: On byl teda trumpetista, tuším, a má toho dost. Já vím, že určitě jsem od něj hrála nějakou skladbu pro solový klarinet, má určitě nějaký solový trumpetový věci a myslím si, že to je taky napsaný velmi dobře právě pro ty dechy, že jako je znát, že to že tomu rozuměl.
2: To určitě ano, no. Ale byl to takový jako člověk, který si rád užíval života a poměrně skoro na to taky jako umřel, takže moc toho nestihnul. No.
0: Nebyl náhodou námořník třeba?
2: To nebyl, ale možná, že by se to k tomu dalo přirovnat, ten jeho životní styl.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy tyto námořnické nápěvy v podání souboru Kalabis Quintet. Je to část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. O Kalabis Quintetu si v dnešním pořadu Hudba v miléniu povídáme s jeho členkami, flétnistkou Zuzanou Laimer, klarinetistkou Anou Sisovou a hornistkou Adélou Psohlavcovou. A právě v podání tohoto dámského dechového kvinteta jsme teď poslouchali část ze skladby Three Shanties od skladatele Malcolma Arnolda. Já jsem se díval, že vy se, nevím jestli úplně všechny, ale určitě většina z vás věnujete i pedagogické činnosti, a zaznamenal jsem, že jste také připravili tedy edukační projekt pro děti s názvem Příběh Vltavy. Tak jak je to koncipováno a pro jakou věkovou skupinu je to určeno?
1: Tak my sa tady snažíme venovať asi tým najmenším, že Adel? O tom vieš asi najviac ty, pretože si tam taká vedúca osobnosť, tak o tom niečo povedz možno.
2: Mne sa moc líbilo, že vlastne sme to s holkama dali opravdu dohromady, že je to náš vlastní autorský projekt. Nikdo k tomu nebyl přizvaný. Všechno sme to vymysleli. A je to koncipováno pro mateřské školy a první stupeň, ideálně tak do třetí třídy prvního stupně. A děti proplují s námi Vltavou, Bedřicha Smetany. Jsou tam různě interaktivní úkoly, prvky.
0: Takže děti se zapojují nějakým způsobem
2: přesně
0: do dění.
2: Tak, přesně tak. Trvá to, vlastně dáme asi 50 minut, myslím 45 jo, až 50 minut.
3: Naučí se zároveň o nástrojích dechových kvintetu, naučí se o té Vltavě, zároveň i jako geograficky, kudy vlastně pluje tou Českou republikou. A ještě v rámci, kromě té Vltavy Smetanový, tam jsou ukázky jiných děl, takže třeba melodie Labutě z Labutího jezera a takhle vlastně nějak se to snažili naroubovat ten příběh na ten tok té řeky. Myslím, jo, že to funguje hezky, mám hezký ohlasy. A teďka s tím jedem do Semil na začátku února.
1: Ano, ano.
0: Já jsem viděl i nějaké fotografie na internetu, že jste měli takové kostýmy námořnické k tomu a podobně. Tak kdyby si někdo chtěl tento program objednat, tak předpokládám, na vašich webových stránkách vás může kontaktovat.
2: Určitě.
0: No a to mě vlastně skrz tu pedagogiku a ty děti přivádí taky k otázce, jak seznamovat děti třeba se soudobou hudbou nebo s tou hudbou 20. století. To je zajímavé téma, určitě byste k tomu něco mohli říct, protože někteří pedagogové tedy zastávají názor, že děti je třeba neodradit, tak se tomu vyhýbají třeba u mladších žáků. Někdo zase říká, že děti jsou otevřené, že je potřeba, aby si zvykli na ty disonance a podobně, tak jak to vidíte vy.
1: Určitě je to o zvyku, podle mě.
3: Za mě jsou děti mnohem tvárnější než už nějaký zažitý publikum, který na to jenom není zvyklý, takže já bych s tím právě pracovala už co nejvíc odmala, aby jim to právě potom nepřišlo jiný a...
1: Přišlo jim to naprosto přirozený, aby to vůbec neřešili, jestli to je 20., 21. nebo baroko, aby prostě tu hudbu brali jako takovou a dokázali pracovat a vnímat, hlavně vnímat jako všechno, že jo.
0: No, je pravda, že na dechové nástroje taky většinou hrají už starší děti, aby měli druhé zuby a dostatek dechu a tak, že? Nebo není to tak, můžou hrát?
1: My si to vychováváme samozřejmě od těch zubcových flétniček, že? Od těch 5 let.
0: No já vím, no.
1: Takže to treba vzít to dítě naopak, jako keď je ještě také jako velmi tvárné a malé a začať od těch 5 rokov pekně jako naučit správně ten rytmus, to dýchání a pak šup na vyšší nástroj. Takže ano. Je dobrý začít od začátku s tím dítětem.
0: Takže zobcové flétny jsou nižší úroveň nástrojů, jinak řečeno.
1: Ano, zobcová flétna je vlastně to, na čo většinou začíná každý dýchár, ano.
3: Doufáme, že nás neposlouchá žádný barokář teď.
0: No právě, no. Jako.
1: Ano, a někoho chytí tak strašně zobcová flauta, že z něho stane profesionální hráč na zobcovou flétnu, kterých taky zdravíme.
0: No, když už mluvíme o té pedagogice, jak to vidíte se zájmem žáků a studentů o dechové nástroje a třeba s jejich úrovní teď v současnosti, protože třeba u toho klavíru, houslí, tam všichni pořád říkají, že ta úroveň technická se neustále zvedá a že už prostě je samozřejmostí na těch různých soutěžích ta technická vybavenost, tak by mě zajímalo, jestli to taky je u dechu vlastně, protože já si říkám, že jeden z možná jediný pozitivní dopad obliby třeba dechovek tady u nás byl ten, že hodně lidí hrálo na dechové nástroje i na venkově a podobně. A to mně připadá, že už trochu opadá, tak by mě zajímalo, jestli se to třeba projevuje i jaksi na úrovni těch studentů, jestli je to poznat.
3: Zkušenosti teda děti, kteří chtějí hrát na dechový nástroj, chtějí hrát na příčnou flétnu anebo na saxofon, protože ještě pořád jako móda Simpsonu a to, že jí zahrála na saxofon, ještě pořád to funguje. Ale samozřejmě i tohle jsme chtěli trošku jako tomu pomoct tím naším výchovným koncertem, aby děti poznali ty ostatní nástroje, kromě flétny. Možná ještě znají klarinet, ale pravděpodobně hoboj si pletou s klarinetem a už vůbec nevědí fagot. To nevědí. Je strašně velký a zvláštní, tak to je takový... Taky nevědí, ale sníroch už vůbec možná. Takže i tohle je vlastně trošku náš záměr.
0: Popularizovat si jaksi takhle, nebo šířit to povědomí o dechových nástrojích. No na fagot asi děti hrát nemůžou, že jo, jako v takovém
3: existují
0: věku.
3: Existují nějaký přípravný modely, teďka úplně nevím, to by asi Denisa naše věděla víc, ale myslím si, že začínají taky na zobcovku a pak celkem brzo se můžou na něco posunout.
1: V 10 letech určitě můžou na fagot hrát, no.
0: Jak je to s lesním rohem?
2: Na lesní roh se začíná ideálně tak od 10-11 let, až jak jste říkal, ty druhý zuby, že to hotový. Ale asi pro mě nejdůležitější, že když já jsem učila, tak jsem to brala tak, že vychovávám budoucí posluchače. Protože to, co teď děláme, my potřebujeme lidi a podporovatele a tak z těch dětí vlastně vychovat to, aby je bavilo chodit na koncerty, aby nás podporovali, protože bez nich to nejde.
0: Říká hornistka Adela Psohlavcová, která je spolu s flétnistkou Zuzanou Leimer a klarinetistkou Anou Sisovou dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu. Tak je, myslím, čas na další hudební ukázku. Teď to bude skladba Tomáše Pálky, která se jmenuje Landscape Hypnotic Pulsation. Tak Tomáše Pálku, abych se přiznal, taky neznám, tak pojďme představit skladatele a toto jeho dílo.
1: Tak Tomáš byl mojím velmi dobrým kamarádem, protože já jsem počas celé vysoké školy hrála v Združení skladatelů Konvergencia. A Konvergence vlastně tam združuje, tam je, myslím, hlavně ten Štochl Ondrej. No a právě tam byl ten Tomáš a i s jeho manželkou Míšou. A on nás vlastně oslovil, či bychom si nechceli zkusit něco od něho. A já, protože mě byl vždycky jako nejbližší v té Konvergenci, tak jsme byli hrozně rádi, že nám vlastně napísal tuto skladbu přímo nám na míru, ušil. A vlastně jsme ho hned, myslím, aj ten rok nahrali pro Český rozhlas. No a bylo to super, no, je to úplně něco jiné, je to trošku taká hudba, která se podle mě dotýká už aj té moderné hudby toho 21. století, že je to hodně takové jako rytmické a trošku se tam hrá s těmi zvukmi, které jdou skoro až trošku do také elektroniky. Přitom je to pravda, že ten hypnotik je tam velmi důležitý, protože jak se tam ten rytmus a ten rytmický model neustále opakuje, tak je to až také, že člověk do takého transu s tím dostane. Tak je to velmi zvláštná skladba a za mě jako Tomáš je mi velmi blízký jako skladatel a je to přesně prostě jeho styl. No.
2: No, já bych tu skladbu uvedla, zavřete oči. Šketk, čketk, šketk.
0: Pojďme se tedy dostat do tranzu s touto skladbou Tomáše Pálky Landscape Hypnotic Pulsation, která zazní teď v podání dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla skladba Tomáše Pálky s názvem Landscape Hypnotic Pulsation, kterou nám teď zahrálo dechové kvinteto Kalabis Quintet. Jehož členky Zuzana Lajmer, Anna Sisová a Adéla Psohlavcová jsou dnes s námi v pořadu Hudba v miléniu. S kolika vlastně takovými to soudobými skladateli už jste spolupracovali, myslím teď přímo žijící autory, nebo kolik jejich skladeb jste přímo i premiérovali?
1: Já už jsem se teď na tu otázku trošku připravovala, protože jsem si myslela, že přijde, ale nedopočítala jsem se upřímně. Teďka jenom vím, že v říjnu loňského roku jsme natáčeli skladbu mladého skladatele Jakuba Chrásky a pak vím, že jsme uváděli na našem vlastně výročním koncertě k 10 rokům našeho výročí skladbu Miroslava Pudláka, to bylo taky vlastně pro nás napsaný. A v listopadu letošního roku uvedeme v rámci komorních koncertů Prague Philharmonia skladbu Kateřiny Horký.
2: Plus Konvergencia, že jo, Štochl, Pálka.
1: Ano.
2: Ano, a
1: je toho víc.
0: Ale... To bude až na podzim, tedy ta ano. Skladba Kateřiny Horké. Mhm. Ona vlastně v té své tvorbě využívá nějaké takové jazzové prvky trošku, je to tak, nebo?
1: Já od ní znám upřímně dechový trio, to je taková, možná by se i dalo říct, instruktivní skladba, takže to asi není úplně relevantní srovnávat a k tomuhle jsme ještě noty neobdrželi. Takže
2: no, vzhledem k tomu, že to bude premiéra, tak se velmi těšíme, no.
0: Dobrá, tak to bude tedy v listopadu, tak samozřejmě mohou posluchači sledovat vaše webové stránky, kde se dozví informace o aktuálních koncertech. Většina hudebníků, kteří hrají v komorních souborech, tak mi říkají v tomto pořadu, že u nich tedy komorní hudba jednoznačně vede třeba nad hraním v orchestru, že je to zábavnější, že je to hráčsky více rozvíjí a tak dál. Tak máte to tak taky? Je pro vás komorní hraní na prvním místě?
1: Souhlasím v tom, že to určitě mám pocit, že mě to hráčsky rozvíjí víc než hraní v orchestru a na druhou stranu hraní v orchestru mě více rozvíjí ze stran soustředěnosti a nějakýho, jak to říct, píle. Ano, ty trpělivosti je asi nejlepší slovo, protože přece jenom
2: píle
1: to jsou...
2: a poslušnosti.
1: Poslušnosti. Jsou to další díla, významně další a je tam potřeba se zase připravit jinak, nicméně komorní hudba pro mě to všim asi vždycky bude na prvním místě.
2: Člověk tam má hlavně tu volnost, že jo, protože vlastně to tvoříme my, ten názor se tam odráža náš, a tolik toho dirigenta, nikdo nám nediktuje, jak to máme hrát, že jo, ale spíš se vždycky domluvíme, kterým směrem se to ubere a...
0: To mě právě vždycky zajímá u těch komorních souborů, jestli tam funguje nějaká demokracie třeba v názoru na tu interpretaci, nebo jestli je tam někdo, kdo to tak v uvozovkách jako trošku řídí.
1: Tak nás je pět, tak to je dobře odhlasovatelný počet, než třeba v kvartetu, tam by to bylo horší, takže tady vždycky nějaký názor vítězí, takže to je samý odpověď. Takže jo, řekla bych, že demokracie funguje. Snad? Nebo ne?
3: Jo, já si myslím, že jsme jako zralí na nějaký článek do Ona a psychologie. Ne?
1: Moje psychologie.
0: No tak třeba ve smyčcovém kvartetu je primárius, který většinou tím, že má ten vedoucí hlas, tak samozřejmě trošku jaksi diktuje i tu interpretaci. Je to tak třeba u flétny tam asi, nebo to se nedá říct, že flétna má vedoucí hlas.
2: Ne, dechovém kvintetu podle mě není ten vedoucí hlas.
3: Jo, ale když se podíváte na ty osobnosti flétnový, tak vlastně Zuzka je taková, my říkáme naše mama. Jestli jste viděli film Chicago, tak vlastně takhle my fungujeme.
0: No, ale zase vy jste hornistka, to znamená, máte jediná žesťový nástroj, který teoreticky může hrát nejhlasitěji, ne? Asi.
2: A taky sedí uprostřed, že?
1: No. Ano, tak. Já bych řekla spíš, že u nás to je tak, že každá z nás má takový svůj jako téma, který nejvíc řeší a vlastně s tím ovlivňuje ty ostatní, že někdo řeší hodně zvuk, někdo řeší frázování, někdo řeší další
2: rytmus,
1: věci.
2: Někdo intonaci.
1: A vlastně každá z nás se soustředí na trošku jiný aspekt té hudby a vlastně v tom nějak jakoby vedem třeba, ale zase v těch jiných oblastech se necháme vést.
3: Mně se moc líbí, že vlastně každá víme o té druhé, kde má ty své limity a snažíme se udělat nějaký celek, který se líbí hlavně nám a za kterým si stojíme.
0: Hezky řečeno. Teď máme tedy začátek roku 2026. Je ještě něco, co máte teď před sebou, co jsme ještě třeba nezmínili a na co byste chtěli upozornit?
1: Myslím, že hezký bude koncert 21. dubna v rámci festivalu Ulmanovský slavnosti. Tam budeme hrát jenom takhle v kvintetním složení. Budeme hrát Hásův kvintet, který je nádherný. A vlastně s Fama kvartet budeme hrát Nonet Rudolfa Karla a to je teda skladba, která se snad nikde nedá poslechnout, tuším, ale je to nádherný, už jsem to měla, jsem štěstí jednou, že jsem ho hrála a strašně se na to těším, takže to určitě můžu doporučit, tuším, že koncert je na Hamu, jsem si jistá.
2: Měla by to být v sále Martinu, si myslím.
1: A předtím ještě budeme hrát v Galerii Prahy 14 na Černém mostě, to je 11. března a potom máme hezký koncert na festivalu Dvořákova Příbram 16. května.
2: A na podzim máme Tun Lipa muzika. No.
1: Tam uvedeme poprvé Geraldine Muchu a její dechový kvintet.
2: Aha. No, to by měl být koncert jakože ženy a hudba.
0: Tak to bude velká událost, to je hezké. Tak nejen na tyto koncerty zveme posluchače, ale samozřejmě více o vaší tedy nabité letošní sezóně se mohou dočíst i na vašich webových stránkách kalabiskvintet.cz. Dobrá. Tak já jsem moc rád, že dnešními hostkami pořadu Hudba v miléniu tedy byly klarinetistka Anna Sisová, flétnistka Zuzana Leimer a hornistka Adela Psohlavcová z Kalabiskvintetu. Tak já vám moc děkuji, že jste nás navštívili a děkuji za příjemné povídání. Budu se těšit někdy opět naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme v podání Kalabiskvintetu krátkou první část z 6 bagatel skladatele Děrdě Ligetyho a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.